0: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.

0: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připraven je také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: baru. Dovolenou máme vyřešenou.
1: Fakt? A kam pojedeme?
0: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Tvůj nejdůležitější den si zaslouží zvláštní pozornost.
3: Tvůj nejdůležitější den se nesmí pokazit.
4: Tvůj nejdůležitější den musíš prožít naplno.
5: Svatební sezóna v rezortu Svět je zahájena. Originální prostředí, obřad, hostina, ubytování, skvělý personál a to vše na jednom místě. Stačí říct
4: ano.
5: Rezort Svět. Nejkrásnější svatba na světě. www.resortsvět.cz
6: Izomat stavebniny.
7: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
8: Cemix fasáda, trvalá paráda.
7: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
9: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připravené také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
10: To chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
11: O víkendu 16. a 17. května je slalom. Podpořte své hvězdy vodního slalomu v závěrečných bojích o reprezentační místa v rámci Českého poháru skupiny ČES. Akce proběhne 16. a 17. května v Praze Troji. Vstup zdarma. Více informací na webu kanoe.cz.

0: Nákupy v online shop.cz.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: O víkendu 16. a 17. května je slalom. Podpořte své hvězdy vodního slalomu v závěrečných bojích o reprezentační místa v rámci Českého poháru skupiny ČES. Akce proběhne 16. a 17. května v Praze Troji. Vstup zdarma. Více informací na webu kanoe.cz.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
4: Co?
3: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
4: Proto.
3: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění.

0: přesně 7 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem jsou tu, vítejte u nich. Lidé si mohou znovu koupit dluhopisy republiky. Stát tentokrát nabízí 3 typy investic. Krátkodobý flexibond, fixní dluhopis a 5leté protiinflační dluhopisy. Koupit je lze do 28. června minimálně za 1000 korun, maximálně za 3 miliony. Ministerstvo financí počítá s tím, že v aktuální emisi prodá dluhopisy za zhruba 20 miliard korun. Více než 40% nově prodaných aut dnes tvoří elektromobily. Českému automobilovému trhu se navíc daří. Od ledna do dubna si zákazníci koupili téměř 83 tisíc vozů, což je o 2,5% víc než v loni. Roste navíc i výroba. Tuzemské automobilky vyprodukovaly přes 525 tisíc osobních aut. Přestože výroba elektrifikovaných modelů stoupá, zájem zákazníků za očekáváním zaostává. A teď už pojďme na sport. Čeští hokejisté mají za sebou vítězný vstup do mistrovství světa ve Švýcarsku. Ve skupině B ve Friburgu porazili loňské semifinalisty Dány 4-1. Svěřenci kouče Radima Rulíka měli už v polovině úvodní třetiny dvoubrankový náskok. Dalším soupeřem budou už dnes Slovinci. Utkání začíná ve 20 hodin a 20 minut. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
1: Ministerstvo zdravotnictví dnes otevírá své brány na Palackého náměstí. Až do 15. hodiny máme jedinečnou možnost poznat fungování úřadu zblízka a projít si běžně nepřístupná místa. Zároveň získat také inspiraci v oblasti prevence a péče o zdraví. Součástí budou také komentované prohlídky. Z Prahy, Lucia Daňková.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v Dabu.
0: Dnes čekáme většinou zataženou ráno a dopoledne občas s přehaňkami nebo slabým deštěm. Odpoledne začnou srážky slábnout a večer ustanou úplně. Dnešní odpolední teploty je mezi 14 až 17 stupni Celsia.
2: Hit Radio. Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady víkend s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
3: Hezké dobré ráno, s námi je to taky Filip Lejček, doufám, že vstáváte pravou nohou do toho nového dne. 7:03, dneska nás toho, přátelé, kamarádi, čeká strašně moc. Hit, který vás rozseká, narozeninová ruleta, taky váš oblíbený podcast, taky přijde kapela Botox a budeme mít tady dobrou náladu, skvělou muziku, skvělý hity. No a hlavně tady budu já a Filip, že jo? Tak startujeme právě teď, protože ten víkend je nejlepší na Hit Rádiu. Dobré ráno.
2: Hit Radio City.

0: hezké ráno. 16. květen, pár minutek po sedmé, sobota. S vámi Leona a Filip. Tak pojďme společně pogratulovat českým hokejkám. Včera totiž vstoupili do mistrovství světa v hokeji proti Dánsku výhrou 4-1. Tleskámen, kluci měli happy day. Uvidíme, jak to dopadne dneska. Soupeře jsme rozebrali totiž jako domeček z lega a dneska nás právě čeká Slovinsko. Zase až po 8. večer, takže je mi jasný, jaký budete mít program na dnešní večer. Dokonce letos na mistrovství světa v hokeji bude na Mladých Puškách. Víš to, Fildo?
1: No, bude na Mladých Puškách, protože víme, že naše hvězdy jako třeba David Pastrňák nebo Zacha a další, nebo třeba Martin Nečas, který pořád hraje NHL, tak nejsou, takže to zůstane na Mladých. No, já jsem se teď díval, že vlastně i podle toho, jak to vypsali bookmakersi, tak jsme teď šestí favorité až.
0: To znamená, to bychom všem zavřeli klapačku, jak se říká, kdyby jsme opravdu ukázali neuvěřitelný výkon. Já věřím, prostě já věřím. Je pravda, že český výběr má jeden z nejnižších věkových průměrů za posledních 10 let. Mladé kluky čeká prostě něco jako, já nevím, řekněme tomu třeba školní výlet pod dohledem staříčka, učitele a kapitána Romana Červinky. No? Naše obrana je tak mladá, že jim prostě kustodí místo jonťáku míchají krupicovou kaši. Tu bych si by the way dala taky dneska ráno.
1: Tak ji můžeš jít připravit. A já budu zatím obdivovat Romana Červenku, který včera dával na 3-0, opravdu, jak si říkala, takovej velký tatínek. No, pokud chcete, můžete si třeba na Čechy vsadit, já se tady dívám podle sázkovek, aktuálně kurz 13, takže kdybyste dali 100 korun, tak můžete mít 1300 korun, to je nádherný číslo.
0: Hele, ale zase na druhou stranu, když jsme vyhráli, když nám někdo věřil?
1: No, málo kdy, no.
0: No, takže kluci, do toho! Hey boy, tohle je pro vás. Pro náš nároďák. Verona, hej voj, dobré ráno.

0: Bench and Boon, Beautiful Things dozněli z Eteru Hitrádia 3 minutky po čtvrt na 8. Hezké dobré ráno. Pojďme se podívat, co nám ten dnešní den 16. květen přináší. Dneska je totiž jakýsi mezinárodní den lidí, bez kterých bychom si nedokázali představit vůbec fungovat. Den číšníků a servírek, Fildo.
1: No, to jsou důležití lidé, my jsme se tady vlastně bavili, že to je taková nevděčná práce trošku.
0: Ano.
1: Protože my to bereme automaticky, přijdeme, někdo nás obslouží, odnese talíř. No, když jsme spokojení, sice je to jedna z mála profesí, kde dostanou zaplaceno něco navíc dýško, ale zase je pravda, že o to majitele dávají nižší základ.
0: Takový je, to
1: je
0: tak.
1: Tady zvyk, takže ono je to prašť jako uhoď, ale všem číšníkům, servírkám tedy, klobouček dolů, aspoň tady těm slušným, protože i já zažil někdy takový ty, dá se říct, napěst, že
0: prostě
1: neměli den, anebo se takhle chovají každý den.
0: Ne, nadarmo se říká zákazník náš pán, ano. A to v jakémkoliv odvětví, nebo náš posluchač náš pán, že jo? Co si budeme?
1: To my máme
0: takže
1: takhle.
0: My jsme strašně rádi, že vás máme a jsme rádi, že máme i číšníky a servírky, takže dnešní den patří vám a na oslavu posíláme Sean Paul, Dua Lipa a spousty dalších skvělých hitů, tak buďte s námi a hezké ráno.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
5: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz S námi dojdeš k výsledku.
6: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připravené také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
7: Staň se živlem v sobotu 16. května v Europarku. Den plný zábavy, soutěží a dárků. Kolo štěstí a grilování s hypermarketem Globus, lezecká stěna, skákací hrad, surf simulátor, vodní válec, mega bubliny, výtvarné dílny pro děti i dospělé. Prostě zábava. Staň se živlem. Více na europark.cz.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: www.prageboats.cz.
8: Už vím.
9: Tak vzhůru na palubu.
10: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
11: A tava!
12: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
13: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Jean Paul, Dua Lipa, No Lie, s vámi Filip a Lea. Doufám, že máte krásné dobré ráno a tenhle song vás zaručeně roztančil. Pokud někdo z vás vstáváte a dáváte si takovou tu svoji ranní kávu, tu ranní rutinu, snídaní čajíček, tak ranní update s Filipem rozhodně nesmí chybět.
1: Ranní update.
2: Na úvod něco pro milovníky adrenalinového koupání. 30-letý turista si spletl slavnou římskou fontánu di Trevi s veřejným bazénem a skočil do ní parádní šipku. Italská policie ale pro jeho sportovní nadšení neměla pochopení a z vody ho vylovila dřív, než stačil říct buongiorno. Novozélanďan vyfasoval pokutu přes 12 000 korun a hlavně doživotní zákaz vstupu k této památce.
0: Tak my mu řekneme arrivederci.
2: Grotesku jako z komediálního snímku zažili v Liberci. Tamní kriminalisté vyšetřují nepovedenou loupež, při které chtěl zloděj ukrást pokladnu s penězi. To se mu povedlo, ale při útěku narazil do kolem jdoucího, upadl na zem a pokladnu i s lupem ztratil. Na odškodné ve výši 24 000 korun vysoudil na cestovní kanceláři německý turista za to, že na dovolené v Řecku nemohl najít u hotelového bazénu volné lehátko. Přestože stávalo velmi brzy, možná to znáte také, byla všechna místa už rezervovaná tím, že jiní hosté na lehátkách nechávali své ručníky. To je klasika taková.
0: Taková ta ručníková hra, já bych vraždila za tohle a zakázala to úplně všude.
2: Je to přesně tak, my jsme kdysi v Turecku stávali třeba v 5.30 s přítelkyní, tak kdy jsme se střídali jednou já, jednou ona. No a šli jsme tam ty ručníky dát, protože jinak to nešlo, že jo, tam už 5.30 bylo třeba 4 volný lehátka jenom z 20.
0: Katastrofa, zakázat tohle, teď už Lady Gaga a

0: Harris, John Newman a jejich Blame. Hit Radio s vámi, takhle z rána 7 hodin 39 minut aktuální čas. A my pro vás máme samé dobré zprávy. Co byste řekli tomu, kdybychom vám dali hit, který vás rozseká, a vy byste k tomu vyhráli robotickou sekačku za jeden jediný song? Co a jak udělat, mrkněte na web hitradio.cz. Klikněte na soutěže a tam to všecko máte. Jeden jediný song, o který si napíšete, a když ho uslyšíte s vaším vzkazem, je to doma. Pak stačí zavolat ke mně do studia na 800 937 937. Taky bude narozeninová ruleta. Budeme mít tady dneska podcast Báry Divišové, hity na přání k vaření a taky hudebního hosta v podobě Honzy Kopečního, Péti Ryšavýho, kapely Botox. Takže máte se dneska na co těšit. Tak já jsem strašně ráda, že jsem tady dneska s vámi, že jsem vstala, i když se mi dneska nechtělo, ale co bychom pro vás s Fildou neudělali. Kelly Clarkson za chviličku nebo Sweet Caroline, to vás zaručeně z postelí probere, tak buďte s námi dál a hezké dobré ráno.
1: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Akvído, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky právě teď na denprincezen.cz.
2: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: O víkendu 16. a 17. května je slalom. Podpořte své hvězdy vodního slalomu v závěrečných bojích o reprezentační místa v rámci Českého poháru skupiny ČES. Akce proběhne 16. a 17. května v Praze Troji. Vstup zdarma. Více informací na webu kanoe.cz.

0: chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? Jsme Hanka
2: a Marek
1: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
2: s čili nebo bez cukru,
1: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
2: Také v luxusním dárkovém balení.
1: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem CZ.
3: Marmelády s příběhem.
4: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
4: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Krásné sobotní ráno, za minutku 8 hodina a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Diváci společně s porotci dnes rozhodnou o vítězi 70. ročníku mezinárodní pěvecké soutěže Eurovize. Mezi 25 finalisty je český zástupce Daniel Žižka z písní Crossroads. Eurovizi letos hostí Vídeň, protože hudební klání loni vyhrál rakouský zpěvák vystupující pod jménem J.J. Coby. V oblasti někdejšího lomu československé armády vrcholí rekultivace a vznikají nové cesty. Propojit mají Krušnohorské podhůří s dosud nepřístupnými místy a nabídnout zázemí pro pěší cyklisty. Stezka z Vysoké Pece do Černic se otevře během léta. Turisté budou mít k dispozici lavičky i odpadkové koše. Zajímavá místa si lidé mohou prohlédnout také při virtuální procházce. A pojďme také na sport. Fotbalisté Aston Villa porazili v předehrávce předposledního kola Premier League Liverpool 4-2 a zajistili si pro příští sezonu místo v Lize mistrů. Dvěma góly a asistencí ve druhém poločase přispěl k výhře domácích a posunu na čtvrté místo v tabulce Ollie Watkins. Pátý Liverpool drží poslední příčku zajišťující účast v elitní evropské soutěži s náskokem 4 bodů před Bournemouthem, který má zápas k dobru. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Strážníci na Flóře. Druhý ročník akce, kterou připravila městská policie Praha. Program bude probíhat v OCčku Flóra a jeho přilehlém okolí. Začíná se v 10 dopoledne. Nabídne ukázka policie Praha. Program bude probíhat v OCčku Flóra a jeho přilehlém okolí. Začíná se v 10 dopoledne. Nabídne ukázky výcviku služebních psů a koní.

0: 16 stupních Celsia.
1: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady Víkend s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
2: No jo, jsem tu s vámi, společnost mi také dělá Filip Lejček, hezké dobré ráno. O víkendu má být zima a deštivo, ale užívejme si to, protože údajně letošní léto bude mimořádně horké. Udeří je El Niño, o tom za chviličku. Teď už Mikolas a nebo Robbie Williams, tak hezkou sobotu.
1: Hit Radio City.
3: 1, 2, 3.

0: Love My Life, Robbie Williams. A vaše Hit Radio, 7 minut po 8 hodině, hezký dobrý den. Já jsem tady zmiňovala, že o víkendu má být zima, deštivo, když se podíváme ven z našeho vysílacího studia uprostřed naší nádherné metropole, tak je tam zima, deštivo, sichravo, prostě hnus. Takové to počasí, prostě nikam nevylejzejte, zůstaňte doma pod peřinkou, dejte si snídaní do postele, oběd, sváču, večeři, koukejte na něco hezkého a je vám fajn. Každopádně ale pojďme si to užít, protože údajně letošní léto prý bude mimořádně horké a udeří jev El Niño.
1: A můžeš nám teda říct, co to El Niño nebo Niño Niño znamená?
0: Hele, já nevím, kdo to vymýšlel, jo, ty jména. To zní jako jméno pro, já nevím, třeba roztomilého španělského kluka. Hele, de El Niño, buenos días, El Niño.
1: A protože jako rozpálené je takzvaně hot pro ženský, že jo?
0: No, ale možná tak ve skutečnosti je to spíš naštvaný vyhazovač s autogenem. Takže tenhle zlomyslný klimatický jev nás má o prázdninách pěkně propéct do zlatova, do křupava, ne-li až do černa. A možná je čas začít se potírat takovou tou marinádou, víš, a skupovat klimatizace a větráky, dokud jsou vlastně levné, protože opravdu hrozí tím, že to léto bude abnormálně horké.
1: To je klasika. Teď je zima pořád a za měsíc, aby nebylo 35 stupňů, že jo?
0: Pojďme se podívat, jak to vypadá s počasím na následující dny.
1: Následující dny, tak zítra se trošku oteplí a pak to půjde postupně, jo? V pondělí kolem 19 stupňů, úterý, středa 20, čtvrtek 21 a od pátku, ten příští víkend, tak už by mělo být až 24 stupňů Celsia, což si myslím je taková ideální teplota. Už je jako teplo, ale není to takový to strašný vedro. Ještě.
0: Já si myslím, že se může stát to, že vlastně my jeden den tady máme 25 a najednou druhý den to spadne na 12. Tak aby jsme se potom nedivili, že od toho příštího týdne tady už budeme mít 35. Takže přátelé, ať je to jakkoliv, prostě klimatizace, větráky do zásoby, protože mistr El Niño, buenos días, por favore. Možná fakt přijde, tak opatrně na to, jo? Pojďme radši hrát. No Doubt, Don't Speak a taky Kamarád, tak hezké dobré sobotní ráno.

0: Nezapomeňte naše Hit Radio sledovat taky na našich sociálních sítích Facebook, Instagram, ať vám vlastně vůbec nic neunikne. Taky můžete sledovat Filipa Lejčka, Lea Giongios, si to je zase můj profil, tak budeme rádi, když spolu budeme spojení i po té online stránce. Za chviličku Kit Laroi, Every Living nebo The Sound of Silence a samozřejmě ranní porce zpráv, které rozhodně potřebujete vědět pro start nového dne.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
2: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Bé. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Bé.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
5: Páchnoucí klimatizace po zimě?
6: V autě 40 stupňů?
5: To nechcete.
6: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
5: Jsme tu pro vás.
6: Klima Express.
5: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
6: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
5: Skočte si nakoupit.
6: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
5: Objednejte se na
6: klimaexpress.cz.
7: Je, yeah, to už je 25 let.
8: Je, yeah, a pořád nás to baví.
7: Oslavte si JN Interiér výročí 25 let a získejte slevu 25% na kuchyně na míru.
8: JN Interiér.cz.
7: Využijte váš prostor.
9: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
10: Staň se živlem v sobotu 16. května v Europarku. Den plný zábavy, soutěží a dárků. Kolo štěstí a grilování s hypermarketem Globus, lezecká stěna, skákací hrad, surf simulátor, vodní válec, mega bubliny, výtvarné dílny pro děti i dospělé. Prostě zábava. Staň se živlem. Více na europark.cz.
11: Haló, to je mobilní servis?
12: Ano, prosím.
11: Už mám zase rozbitý mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
12: Ano, všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
11: No tak já jedu k vám.
12: Mobilní servis.cz. Opravy hned.
13: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
14: Tvůj nejdůležitější den si zaslouží zvláštní pozornost.
15: Tvůj nejdůležitější den se nesmí pokazit.
16: Tvůj nejdůležitější den musíš prožít naplno.
17: Svatební sezóna v rezortu Svět je zahájena. Originální prostředí, obřad, hostina, ubytování, skvělý personál a to vše na jednom místě. Stačí říct
16: ano.
17: Rezort Svět. Nejkrásnější svatba na světě. www.resortsvět.cz.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: The Sound of Silence, ranní update právě teď. Ranní update.
1: V německé čokoládovně došlo k technické závadě, kvůli které vytekly na silnici tudy tekuté mléčné čokolády. Hasiči museli celou ulici doslova odsekat krumpáči, protože čokoláda v chladu okamžitě stuhla. Místní starosta tak s nadsázkou prohlásil, že šlo o nejsladší dopravní kolaps v historii města.
0: To se divím, že všichni nevylezli z těch aut a nezačali to lízat.
1: No a tady je právě napsaný, že ten starosta obyvatele zklamal, lízat asfalt z hygienických důvodů přísně zakázal.
0: Naprosto chápu.
1: V americkém Ohio zachránil domácí papoušek rodinu před jistou zkázou, když v kuchyni uprostřed noci začala hořet mikrovlnná trouba. Pták začal věrně napodobovat zvuk požárního hlásiče, který sám ještě nestihl zareagovat. Svým hlasitým křikem probudil majitele, kteří stihli požár včas uhasit. Papoušek byl vyhlášen hrdinou ulice a prý dostal taky novou klec.
0: To je skvělý.
1: Na poctivý instalátor z Texasu opravoval protékající toaletu v obřím mega kostele v Houstonu. Když rozebral sádro kartonovou stěnu za záchodovou mísou, vyvalily se na něj stovky obálek plných hotovosti a šeků. Ukázalo se, že jde o peníze z masivní loupeže, která se v chrámu odehrála o 7 let dříve a policie si s ní nevěděla rady. Dostal nálezný od církve jenom 500 000 korun.
0: Kolik tam bylo celkem?
1: No přes 10 milionů korun, prejštěšikách a hotovoč. To je docela nefér, viď? Ale že dostane jenom půl míče. Chudák,
0: ale
1: jeden instalatér.
0: Ale aspoň něco.
1: Je to tak.
0: Teď už Vlci, Mirai, taky Golden a Black Eyed Peas. Hezké ráno.

0: Black Eyed Peas. Hezké dobré ráno. Za pár minutek už dopoledne. Ty se mi nespěj, Filipe, by přeskočil hlas.
1: Že nejseš vůbec připravená na to vysílání. To jsou samý srandičky tady, přátelé, žádná odpovědnost.
0: Aspoň naši posluchači slyší, že to všechno jede živě, tak tady do mě nerej a nekopej, nebo ti vypnu ten mikrofon a už si dneska nezamluvíš.
1: No to prosím. A já můžu jít domů teda. 8:41.
0: Nám by tady bylo smutno bez
1: tak
0: tebe.
1: Jo.
0: Každopádně, kamarádi, pozor na procházkách, hlavně v Ostravě, protože my milujeme takové ty příběhy, které napsal sám život, tak tam se odehrála scéna jak z béčkového hororu, kde místo žraloka, teď pozor, útočí obézní hlodavec. Byl tam bobr. Pak, ostravský bobr tam vylezl z potoka a pořádně prohnal holku se psem.
1: Bobr prohnal holku se psem, jo?
0: Ano, zvířata už mají prostě dost toho, jak jim lezeme do revíru s mobily v ruce a chceme si je fotit jako plišáky. Takže až prosím vás, uvidíte někde bobra, zapomeňte na všechny ty propagandy o malých bobrech, jo? No. Co jdou spát. Když jde malý bobr spát,
1: jako
0: bobr
1: já byl
0: spát.
1: V sauně minule, no. I tam se dají vidět.
2: Hit Radio. Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
3: Snídaně v trávě. Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Vyhraj si ji na Hit Radio už tento víkend.
4: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připraven je také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
5: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky, ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
6: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
7: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
6: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
7: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
8: Tvůj nejdůležitější den si zaslouží zvláštní pozornost.
9: Tvůj nejdůležitější den se nesmí pokazit.
10: Tvůj nejdůležitější den musíš prožít naplno.
11: Svatební sezóna v rezortu Svět je zahájena. Originální prostředí, obřad, hostina, ubytování, skvělý personál a to vše na jednom místě. Stačí říct
10: ano.
11: Rezort Svět. Nejkrásnější svatba na světě. www.resortsvět.cz.
12: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Dogies má novinky pro kočičky. Vše 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragu, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
1: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
2: O víkendu 16. a 17. května je slalom. Podpořte své hvězdy vodního slalomu v závěrečných bojích o reprezentační místa v rámci Českého poháru skupiny ČES. Akce proběhne 16. a 17. května v Praze Troji. Vstup zdarma. Více informací na webu kanoe.cz.
3: Hey, this is Ava Max.
4: All the hits.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásné sobotní ráno, je přesně 9 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem jsou tady, vítejte u nich. Neukončená válka v Perském zálivu nutí lidi měnit plány na dovolenou. Někteří se bojí, aby v případě obnovených bojů mezi USA a Iránem nebo kvůli nedostatku leteckého petroleje někde neuvázli. Dalším problémem jsou rostoucí náklady. Cestující také více odkládají svá rozhodnutí na poslední chvíli. Spojené arabské emiráty urychlí výstavbu nového ropovodu, který by měl zdvojnásobit vývozní kapacitu přes přístav Fujairah. Tím se výrazně rozšíří možnosti, jak obejít Hormuzský průliv, který je od útoku Izraele a Spojených států na přístav Fujairah. Irán letos v únoru

0: ledna. Deblová světová jednička Siniaková zároveň přišla o šanci vybojovat 37. trofej ze 4. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
1: Autobusový den Pražské integrované dopravy probíhá od 10. hodiny. Nabízí jízdy historickými autobusy na speciálních trasách, ale také infostánky nejen s dopravními suvenýry. Připraven je program pro děti se soutěžemi. Bezplatné jsou jízdy historickými autobusy a tramvajovou linkou 41. Z Prahy Lucia Daňková.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
0: Plán na sobotu jasný, teď ráno ještě odpočívat, být třeba v posteli, protože budou ještě přehánky a déšť. Odpoledne se ale začne vyjasňovat a teploty vystoupí až na 17 stupňů Celsia.
2: Štěstí na šest písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
3: Hezké dobré dopoledne, 3 minutky po 9. Narozeninová ruleta se bude roztáčet pro někoho z vás. A máme tam nezapomenutelný zážitek pro 2 osoby. Tak kdo z vás to dneska bude? Kolem 9:30 jdeme na to, do té doby činasky Ed Sheeran právě teď.
2: Hit Radio City.

0: Ed Sheeran. K mistrovství světa v hokeji pojďme si říct důležité infošky. Hraje se ve Švýcarsku. Co mě tak koukají zase?
1: Infoška, dobře, gratulka, jedem.
0: Tak si pojďme dát o téhle zemi několik drbů, normálně veřejně dostupných. Takže za prvé, po 10. večer tam nesmíte splachovat kvůli nočnímu klidu.
1: A co se dělá teda potom, když náhodou
0: asi
1: člověk...
0: Asi spláchnu ráno.
1: Až ráno, dobře.
0: Nevím.
1: Tak si toho dáš hodně, prostě náhle to přijde a ježišmarja, no tak já to tam nechám do rána.
0: Další, za druhé, protiatomové kryty tam mají skoro pro všechny. Mhm. Za třetí, můžete chovat minimálně dvě morčata.
1: Minimálně?
0: Ano.
1: Jo, musí být dvě, aby prostě jednomu nebylo
0: ano.
1: smutno.
0: Mhm. No a jejich plán obrany při případné invazie, okamžitě zničit všechny mosty. A to je v případě téhle země fakt smrtící.
1: Mhm. To jsou zajímavé věci teda.
0: Víď?
1: To jsem nevěděl o Švýcarsku. Viděl jsem, že jsou bohatý tam oproti Čechům, ale že nesmí splachovat po 10. To si odnesu asi z tohohle vstupu a beru si to do celého života. To je dobrá zpráva.
0: Že jo, buďme rádi za to, že žijeme v České republice.
1: Bych chtěl spláchnout na prázdno.
0: Klidně i po 10. večer. Hezké dopolko.

Play Little Sims Burna Boy We Pray. Hezké dobré dopoledne, 2 minutky po 9:45. Vy víte, co přicházíte. Vy to znáte, to už je prostě tak zaběhlý, nedílnou součástí víkendového vysílání na Hitrádiu. Já už vidím, že mi tady zvoní pevná linka, takže ano, přátelé, kamarádi, narozeninová ruleta čeká dneska na někoho z vás. Co takhle romantika ve dvou? Ne v kině, ne na večeři, ale půjdete spolu do divadla. Na ten živý obraz, na živé hraní. Užijete si jeden druhého. Tak přátelé, 800 937 937 volejte právě teď. Pokud ve svém okolí máte někoho, kdo má, měl, nebo bude mít narozeniny. To je podmínka naše pro vás. A já se těším, komu uděláme radost. Tak volejte právě teď.

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
3: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa Smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
4: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
5: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
6: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
7: Gap. Individual style for every generation.
8: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
9: Pryč DPH! Pryč DPH!
10: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
11: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
12: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
13: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
12: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
13: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Rádio.
2: No, I can't take one more step towards you.

0: Marek Ztracený, ta bílá ti sluší. 9.30 aktuální čas a jdeme roztáčet kolo narozeninové rulety pro někoho z vás. Halo, halo, kdo je na telefonu?
1: Ahoj, na telefonu Laduš Komutová.
0: Ahoj Laduš, jakou máš sobotu?
1: Nádhernou.
0: Co to znamená?
1: No teď rychle uvařím a pak jdeme na narozeniny, takže nádhernou. Takže, a mám volno, takže
0: no, tak
1: bomba.
0: No tak jsi skvělý. A kdo má narozeniny, prozrať.
1: Ježiši, no narozeniny má hodně lidí, ale já budu chtít pro moji dceru nechat zahrát.
0: Jak se jmenuje?
1: Kristýnka.
0: Kristýnka, a kolik je jí let?
1: 26 jí bylo.
0: 26, dobře, já už si
1: ale
0: to tady píšu.
1: Ale je to Kristýnka.
0: A potřebujeme vědět to datum, kdy ty narozeniny má.
1: 2.5.2000 se narodila.
0: Takže 2.5., tak jdeme na pravidla. Zahrajeme ti tři hudební ukázky s datumem 2.5. a na tobě bude vybrat si z jednotlivých ukázek, které ti zahrajeme, jsou to hity, které ovládají hudební žebříčky světových hitparád. My ti jednu z nich zahrajeme, společně ji pošleme tvé dceři Kristýnce a taky možná tady bude nějaký nezapomenutelný zážitek. Pozor, nemůžeš se k jednotlivým ukázkám vracet.
1: Dobře.
0: Jdeme na to?
1: Jdeme na to.
0: Tak roztáčím kolo narozeninové rulety právě teď. Romantika, Chris Isaak, Wicked Game.
1: To ne, jedeme dál.
0: Dobře, roztáčíme kolo po druhé. Vrátíme se do 90. let. Rodina vlasáčů, Kelly Family and Angel.
1: To taky nenecháme tu třetí.
0: Dobře, roztáčíme ruletu po třetí. Oblíbená kapela mého kolegy Filipa Lejčka, Backstreet Boys, no. Quit Playing Games With My Heart. Tak co?
1: No, to tu necháme.
0: Jo, tu bysme nechali tak či onak, protože to je ukázka s číslem 3. Tak Ladunko, prosím tě, teď pojď sdělit cokoliv máš na srdíčku. Jestli chceš někoho pozdravit, sdělit něco své dceři, tak teď máš ten prostor jenom pro sebe. Pojď na to.
1: No, určitě bych chtěla popřát ještě jednou dceři, hlavně ať je šťastná. Hlavně prostě, ať je šťastná a spokojená. To je, pak budu šťastná já.
0: To je hezký.
1: Takže to je prostě pro ní jenom. Ježíš, a pozdravit hlavně mojeho manžela bych chtěla pozdravit. Maminka bude mít narozeniny, takže tu taky. A všichni lidi, co mě znají, vás do studia. Prostě protože jste úplně perfektní, no, a úplně jste mi udělali nádhernou sobotu.
0: Ty jsi zlatá. Ladunko, prosím tě, ty jsi říkala, že jsi z Chomutova. Jak často jezdíš Chomutova do Prahy?
1: No, teď jsme tam byli zrovna.
0: Fakt?
1: Pátek.
0: A co jste tu dělali?
1: Vezli jsme mamku k tetě.
0: Tak já myslím,
1: nemáme to daleko, Prahu, nemáme daleko.
0: Že si díky Allegrii, což je firma na zážitky, uděláte výlet znovu, protože vy dostáváte dva lupeny na představení do divadla Radka Brzobohatého, dle vlastního
1: Ježiši
0: výběru.
1: Takže, fakt, jo. No, jasně. To miluju Radka Brzo, ježiši, no.
0: No tak to bude skvělý. No to je krásný. To my máme taky, když ty máš husinu. My máme radost, že vy máte radost.
1: No. To je nádherná. A podle svýho výběru, jo?
0: Ano.
1: Tyjo, to je bomba.
0: Můžeš si dát komedii, muzikál nebo klasiku, protože divadlo Radka Brzobohatého si vydobilo své postavení mezi velkým množstvím neustále vznikajících konkurenčních divadelních souborů. Takže já si myslím, no, že určitě si to užijete. Vydrž nám na telefonu a za chvilku určitě si tě vezme tady kolega Filipek.
1: Filipek si mě veme.
0: Filipek si tě vezme, ano.
2: Přesně tak, nemusí tě na telefonu a jdeme na to.
0: Zapíše si údaje, abychom věděli, kam taky ty lupeny poslat, co si vybereš.
1: Jasný.
0: Každopádně užijte si oslavu, mějte krásný den. A taky, Backstreet taky Boys posílám za tebou. Ladunko, ahoj.
1: Děkuju, ahoj, ahoj, ahoj.
0: Takhle jednoduchý to je prostě, jo? Přátelé, já mám radost, když vy máte radost. Fakt, mám normálně úsměv na tváři. Teď už quit playing games with my heart.

0: Oregon, David Guetta, tedy Swim Stones and I, taky Lea a Filip s vámi. Hezké dopoledne. Po 10. hodině tady budou vaše oblíbené hity na přání k vaření, ale pozor, taky hit, který tě rozseká, aneb někdo z vás si vyhraje robotickou sekačku za jeden jediný song. Mrkněte na web hitradio.cz, tam to všechno máte a po 10. hodině stačí jenom pozorně a dobře poslouchat. Jakmile uslyšíte svůj vzkaz a zavoláte nám zpátky do 10 minut, tak sekačka je doma. A do toho pište vaše songy na přání k vaření na 777-937-777. Jsem zvědavá, komu z vás uděláme radost. Za chviličku Lorin, Rose, Bruno Mars anebo Ram Pam Pam. Hezkou sobotu.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
4: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
6: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto
7: nábytek. Attention!
8: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
7: Yes, sir!
8: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
8: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
9: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připravené také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
10: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? My jsme Hanka
11: a Marek
10: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
11: s čili nebo bez cukru,
10: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
11: Také v luxusním dárkovém balení.
10: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
12: Marmelády s příběhem.
13: Páchnoucí klimatizace po zimě?
14: V autě 40 stupňů?
13: To nechcete.
14: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
13: Jsme tu pro vás.
14: Klima Express.
13: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
14: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
13: Skočte si nakoupit.
14: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
13: Objednejte se na
14: klimaexpress.cz. Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
13: Tento víkend 4 kola na poligonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
14: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
13: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
14: zážitků
13: a zábavy.
14: Táta sviští po okruhu,
13: děti si užívají spolu jízdu
14: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
15: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
13: Adrenalinovou jízdu najdete na
12: firmanazážitky.cz.
1: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio.
16: Please let me call them.

0: bude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz. Skonto nábytek.
3: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
0: Staň se živlem v sobotu 16. května v Europarku. Den plný zábavy, soutěží a dárků. Kolo štěstí a grilování s hypermarketem Globus, lezecká stěna, skákací hrad, surf simulátor, vodní válec, mega bubliny, výtvarné dílny pro děti i dospělé. Prostě zábava. Staň se živlem. Více na europark.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásnou sobotu, je přesně 10 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Tisíce turistů dnes vyrážejí na legendární pochod Praha-Prčice. Pro 59. ročník je připraveno 21 tras, od dětských a cyklistických až po tu nejtvrdší, 70-kilometrovou přímo z Prahy. Podmínkou účasti byla letos povinná online registrace předem. Od vzniku této naší nejmasovější tradice uplynulo už 60 let. Oblíbená četovací aplikace WhatsApp již brzy zavede novinku v odesílání zpráv. Ty budou moci nově zmizet nejen po uplynutí určité doby, ale i po přečtení příjemcem. Funkce je v současnosti testována, uživatelům má poskytnout větší soukromí. Doposud WhatsApp uživatelům nabízel možnost smazat z četovacích vláken zprávy v časových limitech 24 hodin 7 dní nebo až 3 měsíců. A pojďme také na fotbal. Alex Král po sezóně opustí Union Berlin. 27-letému záložníkovi v létě skončí s 12. týmem tabulky Bundesligy smlouva a novou nepodepíše. Za Union odehrál Král 53 soutěžních zápasů a jediný gól střelil v utkání Ligy mistrů proti Realu Madrid. Do Bundesligy přišel před 3 lety nejprve na hostování a později na přestup ze Spartaku Moskva. V sezóně 24-25 hostoval v Espanyolu Barcelona. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Ministerstvo zdravotnictví dnes otevírá své brány na Palackého náměstí. Až do 15. hodiny máme jedinečnou možnost poznat fungování úřadu zblízka a projít si běžně nepřístupná místa. Zároveň získat také inspiraci v oblasti prevence a péče o zdraví. Součástí budou také komentované prohlídky. Z Prahy Lucia Deňková. Také inspiraci v oblasti prevence a péče o zdraví. Součástí budou také komentované prohlídky. Z Prahy Lucia Deňková.
8: Máš chuť na 90-ky?

0: Volno s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
1: Hezké dobré dopoledne, hit, který vás rozseká. A neb můžete vyhrát robotickou sekačku za jeden jediný song. Tohle přesně bude v následující hodince, minutách, vteřinách. Já nevím, ale cítím v kostech, že to bude hodně brzy a někomu z vás uděláme velkou radost. Každopádně k tomu budeme hrát hity na přání k vaření, jako teď Pharrell Williams nebo Rihanna. A co bude dál, tak je na vás. 777 937 777.
0: Hit Radio City.

hity na přání k vaření. Jdeme se podívat na vaše SMSky, které nám píšete a stále dál psát. Můžete na 777-937-777. Ahoj Leo, tady Pavel. Kdyby to šlo, tak bych chtěl pro moji ženu Dagmar zahrát hit, který je jen a jen pro ní. Vždy to nej, a to duet Lady Gaga a Bradley Cooper. A to vše jen se vzkazem, jen tak z lásky. Díky, Pavel. Pavlíku, příště mi ještě napiš, co dneska budete vařit, baštit, jestli ji třeba z lásky uvaříš. A samozřejmě duet Lady Gaga a Bradley Cooper vám zahraju strašně moc ráda.

0: hity na přání k vaření. Juanes, La Camisa Negra. Pokračujeme dál. Ahoj Leonko, dneska vaříme, co dům dá. Vlastně ještě vůbec nevíme, ale prosím, zahraj pro moji milovanou Julinku, Petrušku a taky Naďu píšeň Anytime You Need a Friend od Mariah Carey. Uděláš nám velikánskou radost. Díky moc, jste super a pozdravuj Davida. Asi mysleli Filipa.
1: Už fakt ale začíná být z toho hodně smutný.
0: On je potom Filip strašně smutný, přátelé. To není David. Davida máte ve snídaní šampionů a Filip je v centrálním vysílání o víkendu a někdy vlastně Davida zastoupí výjimečně.
1: A to vůbec nevadí. My si děláme legraci. Můžu být pro vás i klidně vaším Davídkem, jak se tady říká. Filipek, Davídek, to je celkem jedno. Davídek je můj bratr, takže já jsem zvyklý na to.
0: Takže Mariah Carey za moment, taky Benazi Bros. A aby toho nebylo málo, pokud někdo z vás uslyší vzkaz do vysílání, takzvaný hit, který vás rozseká, nezapomeňte volat potom na 800 937 937. Cítím v kostech, že někomu dneska, za chvilku možná, rozdáme sekačku.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Už zase nejde internet.
6: A Wi-Fi je pomalá.
5: Ne.
7: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
6: Yeso!
8: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
6: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
7: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
9: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
10: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
12: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
13: Odplouvám kránu na katamaránu.
14: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
13: Odplouvám kránu na katamaránu.
14: www.pragueboats.cz.
13: Už ví.
14: Tak vzhůru na palubu.
15: Izomat stavebniny.
16: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
17: Best Beleza.
16: Nádherná zahradní dlažba.
17: Best Bellissima.
16: Dvě úžasné zahradní dlažby.
17: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
16: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
18: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
4: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
19: Hit Radio. Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Kol, 10 hodin 30 minut. A já, přátelé, já to cítím v kostech, protože někomu z vás jdeme dělat radost a dáme mu sekačku. A nejen tak leda jakou sekačku, my tady totiž máme něco skvělého, co budete využívat celé léto.
1: No, pokud samozřejmě nemáte jenom balkon doma, to by to potom jezdilo trošku na prázdno. Máme pro vás robotickou sekačku Honda Mimo HRM40E v hodnotě 16 000 korun, přátelé.
0: Co jste pro to museli udělat? Napsat na náš web Hit Rádia, kde vyplníte krátký formulář a označíte takový ten hit, který vás rozseká. Každý z nás má hit, který nás vždycky rozseká. Takový ten, který nám okamžitě zlepší náladu. Takže přátelé, kamarádi, já jsem právě teď vylosovala dámu, dívku, slečnu Šárku Dostálovou. Pokud jí máte někde ve svém okolí, rychleji dejte vědět, že právě teď zazní její vzkaz a taky píseň. A ona, když nám do 10 minut zavolá zpátky, tak ta sekačka je jenom a jenom její. Takže Šárko Dostálová, ta napsala, která písnička může lépe vystihnout, že robotická sekačka Honda Mimo poseče trávu ve všech směrech a najde si ji tak či tak. Navíc u této písničky není možné zůstat v klidu, což doufám, že s Mimoněm by bylo naopak, a přála si zahrát One Direction, One Way, on another, da-da-da-da, tamara-ki-čeki-čeki-čeki-čeki. Takže Šárko, tvůj song letí za tebou právě teď a tvůj čas startuje taky právě teď.

0: for another. Tak tohle je ten hit, který nás rozseká, který rozseká Šárku Dostálovou. A jestli pak Šárka dostane sekačku Honda Mimo? Máme Šárku na telefonu nebo ne? Halo, halo.
1: Ano, jsem tady, zdravím.
0: Ahoj Šáry, tak jaký je to pocit slyšet takhle svůj vzkaz a vyhrát sekačku značky Honda Mimo?
1: Je to úžasný pocit a na tuhle písničku jsem nikdy tak netancovala, jak teďka během toho, co hrála.
0: A co jsi dělala u toho, nebo vyčkávala si opravdu od rána, jestli ta píseň zazní nebo ne, nebo tvůj skát?
1: Ano, ano, čekala jsem, dokonce manžel právě s dcerami jel teďka plavat a říkal, jdeš s náma? A říkám, zbláznil se, já budu sedět u rádia celou dobu a vyplatilo se to.
0: No tak to je skvělý, takže máš krásný pocit v sobě a sobotu hned lepší.
1: Přesně tak.
0: Tak
1: a
0: aby
1: myslím,
0: si...
1: že celý víkend a celý týden bude super.
0: To je krásný. Je to takové to chytré sekání bez starostí. Přesně tohle je Honda Mimo.
1: Přesně tak, přesně tohle potřebujeme.
2: No a navíc, ona se ta sekačka hodí skvěle pro ženy, protože má jenom 7,5 kilo, to skutečně uzvedne každý. Navíc je tichá, automatická a co je super, já jsem si vždycky myslel, že tyhle sekačky jsou na malou plochu, jsou až do 400 metrů čtvereční, takže to poseká
0: zahrada.
2: V obrovskou i haciendu s pozemkem.
0: Máte zahradu?
1: No, máme zahradu právě velkou, myslím si, že to bude kolem těch 400 metrů, no, takže ideálně.
0: No tak to je
1: uvidíme,
0: paráda. Tak já mám radost, že ty máš radost.
1: No obrovskou, obrovskou, děkuji moc.
0: Co bys si vzkázala posluchačům Hit Rádia?
1: Ať mají krásný den, i když je propršený a ať zkouší volat do všech možných vašich soutěží, že se to vyplatí.
0: Že jo, já to jo, říkám ano. Furt. Měj se krásně, taky vydrž na telefonu, ať víme, kam tuhle skvělou sekačku Honda Mimo poslat. Měj se hezky, ahoj.
1: Nashledanou pro všechny.
0: Přátelé, a vy nesmutněte, protože tohle od nás není všechno. My těch sekaček tady totiž máme víc. Jo, jo. Web hitradio.cz, mrkněte, vyplňte tam ten formulář a někdo z vás dostane další kousek, protože tohle léto bude jenom vaše s krásně posekanou sekačkou, teda sekačkou posekanou.
2: Zahradou, touhle sekačkou Honda Mimo.
0: Já jsem z toho tak v rozpacích, protože já miluju dělat prostě radost našim posluchačům, takže sekačka Honda Mimo čeká stále, ještě jedna na někoho z vás.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz. Hit Radio City.

0: Hity na přání k vaření hrajeme výjimečně o hodinku dříve, protože po 11. hodině vás čeká podcast Na jedné vlně s Bárou Divišovou. Každopádně jdeme na vaše SMSky. Ahoj, dnes jsme si s kolegyní dali pracovní sobotu v práci. Chtěl bych vás poprosit o nějakou 90-kovou vypalovačku, ať nám to trochu utíká. Je to úplně jedno, jakou, výběr nechám na vás. Děkuji, s pozdravem posluchač Lukáš. Tak Lukino, a zdravíme i tvoji kolegyni. Co říkáš téhle vypalovačce z 90. let? Seven, Is It Love, za moment z éteru Hit Rádia letí přímo za vámi na tu vaší víkendovou šichtu. Dál taky Nico Santos, Indila anebo Mirai Trips a jejich hit Dokola. No a jak jsem zmiňovala, po 11. podcast na jedné vlně.
1: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Akvído, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky právě teď na denprincezen.cz.
2: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
4: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.

0: XXXL do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připraven je také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
2: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
3: Páchnoucí klimatizace po zimě?
4: V autě 40 stupňů?
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
3: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
4: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
3: Skočte si nakoupit.
4: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
3: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz.

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticket Portal.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Nákupy v online shop CZ.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
0: www.onlineshop.cz.
2: Skonto nábytek.
3: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Skonto nábytek.
4: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: O víkendu 16. a 17. května je slalom. Podpořte své hvězdy vodního slalomu v závěrečných bojích o reprezentační místa v rámci Českého poháru skupiny ČES. Akce proběhne 16. a 17. května v Praze Troji. Vstup zdarma. Více informací na webu kanoe.cz.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásnou sobotu, je přesně 11 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem jsou tady, vítejte u nich. Chystáte se autem nám na letní dovolenou na jih, pak pozor na navigaci, její rady vás totiž mohou vyjít dost draho. V Rakousku a Německu od začátku května znovu platí přísné pokuty za sjíždění z dálnic s cílem obět kolony. Sousední státy tak chrání lidi v malých obcích před náporem tranzitní dopravy. Zákazy mají sice své výjimky, ale pokud do vesnice podél dálnice vloženě nemíříte, bude bezpečnější zatnout zuby a kolonu na hlavní trase prostě přečkat. Diváci společně s porotci dnes rozhodnou o vítězi 70. ročníku mezinárodní pěvecké soutěže Eurovize. Mezi 25 finalisty je i český zástupce Daniel Žižka s písní Crossroads. Eurovizi letos hostí Vídeň, protože hudební klání loni vyhrál rakouský zpěvák, vystupující pod jménem JJ Koby. A pojďme také na sport. Čeští hokejisté mají za sebou vítězný vstup do mistrovství světa ve Švýcarsku. Ve skupině B ve Friburgu porazili loňské semifinalisty Dány 4-1. Svěřenci kouče Radima Rulíka měli už v polovině úvodní třetiny dvoubrankový náskok. Dalším soupeřem budou už dnes Slovinci. Utkání začíná ve 20 hodin a 20 minut. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Strážníci na Flóře. Druhý ročník akce, kterou připravila městská policie Praha. Program bude probíhat v ocečku Flóra a jeho přilehlém okolí. Začíná se v 10 dopoledne. Nabídne ukázky výcviku služebních psů a koní, sebeobrany strážníků, prohlédneme si také jejich vozový park. Akce potrvá do 6 večer. Z Prahy Lucia Daňková.
9: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
7: Bude tažen s přeháňkami, výjimečně by se mohla vyskytnout také bouřka. Večer srážky ustanou a od západu začne ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty nakonec dnes až 15 stupňů Celsia.
10: Štěstí na 6.

0: Dobrý den, díky, že jste se naladili. Na jednu vlnu se dnes s námi naladí David Netuka, což je přednosta neurochirurgické a neuroonkologické kliniky Vojenské ústřední nemocnice.
1: Děkuji za pozvání. Hezký den.
0: Kolik toho o mozku dneska vlastně víme?
1: Třeba ta hybnost, zrak, čich a tohle fungování, tak to je velmi dobře prozkoumané. Pak ta složka, která je nejdůležitější, to, co dělá člověkem, jsou to psychologické aspekty a paměťové aspekty. Paměť je už taky dobře, ty okruhy jsou prozkoumány, je složité to ovlivňovat. Naštěstí nejsme v situaci, že bychom tu paměť mohli nahrazovat nějakou třeba hlubokou mozkovou stimulací a najednou teďka měnit paměťovou stupu pacientů. A to, co nejdůležitější, co dělá člověka člověkem, jak se chováme, jak vystupujeme, to je tak složitá materie, že to podle mě nikdy se neprozkoumá do detailu a nikdy to nebude tak, že tady ukážeme na toto místečko, to je jenom jediné místečko, které způsobí, proč tenhle člověk se takhle chová nevhodně v této situaci. Je to komplexně zapojený systém, miliard těch mozkových buněk a těch propojení, takže proto ty odhady jsou strašně složitý, ale samozřejmě zkoumat se bude dál a já hlavně věřím, že do budoucna budeme schopni lépe napravovat chybějící funkce. Věřím, že nebudeme napravovat.

0: upravovat chování lidí, ne, že se vrátí doba psychochirurgie, ale že budeme schopni to, co je nějak poškozeno úrazem, nádorem, krvácením a jinak, tak vylepšovat. To ano, to fungování.
1: Nakolik tedy lidé využívají nebo nevyužívají ten svůj mozek? Jak se koukáte na tyto teorie, jako vlastně kapacita ve svém oboru?
0: To jsou vždycky jakoby teorie o tom, kolik je rezervní kapacita, jestli to používáme na 20%, 25%. Kdybychom je dokázali teďka my cíleně přeprogramovat, abychom třeba u vás změnili třeba nějaký proces sportovní, třeba si dokážu představit, že nejste profesionální tenistka a teďka my vám zapojíme nějakou oblast mozku a ty pohybové vzorce se vám tam nastaví a budete hrát jako, byť už v důchodu můj oblíbený jako Roger Federer, tak to fakt jako není ta situace. To se nemusíte toho bát, že takhle bychom vylepšovali naše lidi a takový to strašení z dílny Maska o tom, jak budeme mít ty stimulátory na mozku a tím budeme ovládat, jestli zapneme si počítač nebo otevřeme dveře, ono technicky jde. Ale jde o to, že jdou tak primitivní úkoly v tuhle chvíli, že to nemá opravdu smysl. Bojujme, zkoumejme to, abychom zlepšili tom, kde je problém, kde něco přestalo fungovat, ale ta doba vylepšování lepších občanů, superobčanů, aby bez nějakého úsilí jsme vkládali jazyky, různé znalosti jazyků, to je daleko a já pevně věřím a já bych si to osobně přál, že bych se to, doufám, že se to nedožil. Hit Radio City.

0: Posloucháte podcast Na jedné vlně. Na jednu vlnu se dnes s námi naladil David Netuka, přednosta neurochirurgické a neuroonkologické kliniky Ústřední vojenské nemocnice. Vy už v tom oboru pracujete dlouho, jste poměrně disciplinovaný, jak jsem vypozorovala z některých rozhovorů, kde jste hovořil o tom, jak v 6.15 už jste v práci. Jak pro vás těžký bylo naučit se třeba nechávat tu práci v práci, nepřemýšlet nad ní už doma?
1: Já si myslím, že to nejde úplně odříznout a že jsou dva extrémy. Úplně se odříznout, tomu řekneme takový nic proti pracovníkovi v Škodovce, který na pásu skončí a odchází pryč, nechci se jim vůbec dotknout. Ale je taková skupina lékařů, který prostě řeknou, ano, tady mě končí směna a teďka už je nic nezajímá. To podle mě není lékař. To je v dobrém slova smyslu ten dělník medicíny a nic proti dělníkům znova. Ale je to dělník medicíny. Lékař prostě to nemá takhle, že 15, 45, 16, 16, ani nevím, v kolik mě končí pracovní doba. Jo, to jsem nikdy nekontroloval. Takže rozhodně to nesmí být, tak za mě to je úplně špatně, takže já si jako nikdy nevypínám mobil a jsem k dispozici. Druhá aspekt je, že samozřejmě já musím sledovat ty pacienty, ale na druhou stranu já se nemůžu hroutit z toho, kdyby byla nějaká komplikace. Musím ji zanalyzovat, musíme se snažit, abych ji bylo co nejméně a nemůžu kvůli tomu třeba říct, že já nepůjdu pracovat, nepůjdu operovat. Musím to zanalyzovat, musíme si říct, že každý máme komplikace. Ten, kdo říká, že nemá komplikace, vždycky říkáme, buď to je lhář nebo podvodník a musí to čestně jako rozebrat, ale musí s tím umět pracovat, ale že bych přišel domů a úplně bych na to zapomněl, to prostě nejde, takže je to tak, že zase včerejší pacientka s velmi složitým nádorem mozku, ta byla trošku ta delší, ta sedmihodinovka, tak večer měla plánované kontrolní CT a mě by ani nenapadlo, že se na ty obrázky nepodívám, protože už nejsem v práci. Samozřejmě se připojím do nemocnice raz, dva, před zádnou zprávu a zkontroluji si to a zjistím, jak vypadá ten pacient. Stejně tak, když je něco zásadního, tak já si na noc vypínám zvonění mobilu. Manželka je šťastná z toho, že jakoby, když děti bylo potřeba něco s nima, tak jsem spal a nezbudili mě děti, ale i vibrace mě zbudí mobilu, takže jako se stane, že jako o půlnoci ve dvě hodiny, když je něco zásadního, neříkám, že to je každý den, tak to zvednu a podle mě to je součástí, to je podle mě můj job description, pokud vedu nějaké pracoviště, tak to nemám 8 hodin denně.
2: Hit Radio City,

0: děti, my máme přání jediný, aby nám ještě dlouho zachraňoval životy. Davide, tohle je babeta ze 70. let, tady z roku 76, kdy jsme se oba dva narodili.
1: Ježišmarja, tak já děkuju. No to je speciální přání.
2: Na roce oba dva jubilá.
0: Speciální přání, abyste nám ještě dlouho zachraňoval životy, jako jste ho zachránil před rokem mě.
2: Posloucháte podcast Na jedné vlně. Na jednu vlnu se dnes s námi naladil David Netuka, přednosta neurochirurgické a neuroonkologické kliniky Ústřední vojenské nemocnice. Paťka Něrgešová, moderátorka. Pacientka Davida Netuky, dobrý den, vítám i vás.
0: Dobrý den.
2: Jak důležité je tam třeba, nebo byla ve vašem případě, jako to, abyste měla důvěru třeba v toho doktora?
0: To je samozřejmě třeba pro mě strašně důležitý, jako čím jsem starší, tak tím víc to akcentuju.
2: Byla Laďka spůrný pacient? Často?
1: Byla, je a bude. A několik jakoby menších krizí jsme si zažili, kdy se nějak rozhodla.
0: No, ale já s váma moc nediskutuju, Davide.
1: Ale jo. Ale...
0: Já jsem se vzbouřila, pokud vím jenom jednou.
2: Zase se dostávám k tomu vlastně, jak důležitý je ten vztah toho doktora s pacientem, protože vy už jste vlastně tady několikrát říkal, že vlastně vy doporučíte nějaké možnosti a postupy, ale pořád je to na tom pacientovi, pořád je to ten pacient, kdo má poslední slovo a zároveň potom může docházet i přesně k takovýmto třenicím, že se i vlastně jako k tomu dopracováváte.
0: Já se omlouvám, než já musím říct, že když jste po operaci mozku, to je moc zajímavá věc a myslím, že na to existuje nějaký bezvadný citát, že dokud nemáte otevřenou hlavu, tak nevíte, co to je. Uh-huh. Jak je ten citát?
1: When the air hits the brain, the life is never the same again.
0: Okay. Přesně tak. A to je úplně jako za všechno mluvící. A třeba měsíc a půl jsem byla v tak v jiném stavu, že jsem třeba ani nevěděla, jak se otvírá můj dům a jak se dostanu do mobilu. A vlastně jsem musela mít okolo sebe lidi, kteří mi jako vodili mě a moje děti, protože já jsem byla úplně vyndaná. Jako. Já jsem říká vyndaná. Takže v téhle chvíli potřebujete od toho doktora, aby vám říkal pravdu a aby on byl ten pozitivní, který vás prostě podrží nad tou hladinou. Což byli jenom dva doktoři a jeden z nich byl David. A to je pro mě jako i tohle důležitý. A vím, že jsem mu říkala po té operaci, dělejte, co chcete, ale pro Boha nelžete mi.
1: Lhát se nemá, jakoby nikdy v životě. Samozřejmě jde o to, jak si nějaké informace podají, ale podle mě se má předat informace a když je něco černý, tak prostě já nebudu říkat, že to je bílý.
3: Zlepši si náladu. Hit Radio City. Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr s oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě, různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
4: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kasténu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kastén, za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
6: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
7: Je, yeah, to už je 25 let.
8: Je, yeah, a pořád nás to baví.
7: Oslovte si JN Interiér výročí 25 let a získejte slevu 25% na kuchyně na míru.
8: JN Interiér CZ.
7: Využijte váš prostor.
9: Staň se živlem v sobotu 16. května v Europarku. Den plný zábavy, soutěží a dárků. Kolo štěstí a grilování s hypermarketem Globus, lezecká stěna, skákací hrad, surf simulátor, vodní válec, mega bubliny, výtvarné dílny pro děti i dospělé. Prostě zábava. Staň se živlem. Více na europark.cz.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
10: Odplouvám kránu na katamarán.
11: www.pragboat.cz.
10: Už vím.
11: Tak vzhůru na palubu.
12: Haló, to je mobilní servis?
13: Ano, prosím.
12: Už mám zase rozbitý mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
13: Ano, všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
12: No tak já jedu k vám.
13: Mobilní servis.cz. Opravy hned.
14: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Sparta Fest CZ.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte podcast Na jedné vlně. Na jednu vlnu se dnes s námi naladil David Netuka, přednosta neurochirurgické a neuroonkologické kliniky Ústřední vojenské nemocnice. Paťka Něrgešová, moderátorka, pacientka Davida Netuky. Dobrý den, vítám i vás.
1: Dobrý den.
0: Paťko, vy na řadu lidí vlastně působíte velmi, velmi pozitivně. Co byste poradila třeba?
1: Já jsem vlastně jenom nastavila ten mod, který já mám jakoby na všechno. Když je nějaká jako opravdu krize, tak já jdu do úplnýho dna a pak jdu na úplný vrchol, protože prostě mě prostě nedostanete. A já samozřejmě chápu, že tady asi nebudu třeba 10 let.
2: Společně bojujeme a třeba to mě i Laťka v nějakém rozhovoru vyčetla, že jsi mi donutil jít do práce.
1: Což ne, donutil.
2: Já jsem jí přesvědčil, že jako donutil.
1: To je právě, ne, naopak, já jsem jako šťastná, že to udělal, protože já jsem vlastně hned po té operaci zavolala na Primu a na různý jiný práce a řekla jsem tak a konec. Protože já chci umřít takhle, jako budu doma, starat se o děti, rozloučím se, vyklidím si skříně a oni. A David, zpátky do práce a já vůbec. Prej, okamžitě zpátky do práce, nebo budete v úplný řiti. Takže já jsem zavolala do práce, říkám, hele, já tomu nerozumím, chce to David, tak já se vracím. A všichni, oh! A já, nechce se mi, ale říkám to.
2: Musím poslechnout.
1: No.
0: Ne. To už se poslouchá, to už byla ta doba, když se poslouchala.
1: A já poslouchám vždycky, Davide.
2: Ne, ale já si myslím opravdu proto, jak jsme se bavili o té psychice, ta tam hraje strašnou roli. A když by si teďka Laťka lehla na kavalec, tak to je úplně všechno pro ní špatně. A prostě když funguje, stará se o rodinu a hlavně se pracuje k tomu, tak je to to nejlepší, co pro sebe může udělat.
1: To je super. Mně spíš přijde jako vtipný teď za poslední 3/4 roku, nebo rok, už teď už rok, kolik kravin lidi dokážou řešit. Jako fatálně řešit. Jakože něco a já. No a co jako? A oni, no ale to je a já. Děláš si ze mě legraci? Já nevím, jestli budu žít další 2 měsíce a ty tady řešíš takovouhle kravinu, vzpamatuj se.
2: Tam s Laťkou občas ty diskuze jsou jakoby takové jako živější, ale musím říct, že teďka mě jakoby dostala, protože ona mě předčasně dala dárek, ještě jeden, a jsem jeden z mála osob, kdy ona mě přinesla vodní krásný obrázek, osobně takhle, a ještě tam to byl obrázek ne mě, naštěstí, ale anděla, a je to právě o té víře, a mimo to, že samozřejmě je krásný obrázek, tak je to takováhle osobní vazba a já můžu říct, že jsem jeden z mála, co ho mají.
1: To je pravda.
0: Já bych to tímto krásně ukončila, moc vám díky oběma, že jste byli hostem podcastu Na jedné vlně, pane Netuko, paní Něrgešová.
1: Děkujeme.
2: Já děkuji za pozvání. Hit Radio City.

0: Jak jsem zmiňovala, celý podcast si můžete poslechnout na YouTube, podcast Na jedné vlně Báry Divišové. Doporučujeme, protože to byl velmi zajímavý rozhovor, tak alespoň taková malá ochutnávka takhle z éteru Hitrádia. Za chviličku Miley Cyrus, Robin Schulz, Fastboy a taky náš hudební host po 12. hodině. Nechte se překvapit, buďte s námi.
1: Hitrádio. Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
2: Snídaně v trávě. Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Vyhraj si ji na Hit Rádiu už tento víkend.
3: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: Vyšla nová kaplinka.
1: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
0: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
1: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
0: Jasně, romantický útěk v praxi.
2: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
3: O víkendu 16. a 17. května je slalom. Podpořte své hvězdy vodního slalomu v závěrečných bojích o reprezentační místa v rámci Českého poháru skupiny ČES. Akce proběhne 16. a 17. května v Praze Troji. Vstup zdarma. Více informací na webu kanoe.cz.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
4: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Krásnou sobotu, je přesně 12 hodin a jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Úřady práce vyplatily za první čtvrtletí na superdávkách 563 milionů korun. Novou podporu v březnu dostalo 34 tisíc domácností. Vyplývá to z údajů Ministerstva práce. Superdávka nahrazuje příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavky na děti. Spojené arabské emiráty urychlí výstavbu nového ropovodu, který by měl zdvojnásobit vývozní kapacitu přes přístav Fujairah. Tím se výrazně rozšíří možnost, jak obejít Hormuzský průliv, který je od útoku Izraele a Spojených států na Irán letos v únoru prakticky uzavřený pro námořní provoz. Je velmi důležitou trasou pro obchod s ropou. A pojďme také na fotbal. Aston Villa vyhrála v 37. kole Premier League nad Liverpoolem 4-2. Atraktivní byl především druhý poločas. V něm nejprve Reds smazali náskok soupeře z úvodní půle, poté však Ollie Watkins dvěma přesnými zásahy zlomil duel na stranu Villens. Domácí tak zvládli přímý souboj o definitivní pojistku účasti v Lize mistrů. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
10: Autobusový den pražské integrované dopravy probíhá od 10. hodiny. Nabízí zde historickými autobusy na speciálních trasách, ale také infostánky nejen s dopravními suvenýry. Připraven je program pro děti se soutěžemi. Bezplatné jsou jízdy historickými autobusy a tramvajovou linkou 41. Z Prahy Lucia Daňková.
11: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
9: Dnes bude zataženo s přeháňkami, výjimečně by se mohla také vyskytnout i bouřka, večer srážky ustanou a od západu začne ubývat oblačnost. Dnešní odpolední maxima na 15 stupních Celsia.
12: Štěstí na šest písmen, víkend, žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Dendější na Hit Radio.
13: Jo, jo, to jsem já, krásné odpoledne, dvě minutky po pravém poledni. Přátelé, kamarádi, já tady dneska nejsem sama. Já jsem slibovala hudební překvapení a tím není nikdo jiný, než moji dlouholetí kamarádi. Kapela Botox, Honza Kopečný, Péťa Ryšavý. Kluci, čau.
14: Krásné poledne všem.
15: Ahoj všem do éteru, ahoj.
13: Ale já vás pustím ke slovu až za chvilku, protože teď jdeme hrát a vy si pochutnejte na těch svých sobotních obídcích.
12: Hit Radio City.

0: Chutná sobotní odpoledne z Eteru Hit Rádia. Hey brother, Avicii, Lea, vy naši posluchači a taky moje dvě lásky, takový platonický, Péťa a Honzík z kapely Botox. Kluci, čau.
1: Ahoj, ahoj.
2: My tě zdravíme.
0: Jak se
2: a
0: máte?
2: A všechny ostatní.
1: Máme se krásně, je nám tady hezky s tebou. Ty máš takovou krásnou energii, takovou pozitivní, máme tady vždycky hezky.
0: Vy jste se mnou zase po roce přijeli.
1: A rádi.
0: Já mám strašně velkou radost, ale kluci, pojďme rovnou k věci, protože vás čeká strašně moc koncertů a hlavně takový dva tradiční narozeninový koncerty 29. a 30. května v pražském klubu Levels. Pojďte nám k tomu něco prásknout.
2: My jsme jako každým rokem udělali něco, co máme rádi, a to jsou naše narozeniny, protože rádi oslavujeme, že jo? A vždycky si tam pozveme nějaký naše kamarády, přátelé a uděláme prostě si koncert tak, jak má být. Nicméně tentokrát jsme se rozhodli změnit prostředí, chtěli jsme zkusit něco novýho, proto jsme šli do klubu Level a paradoxně se stalo, že ten koncert už není jenom jeden, ale jsou dva.
0: Tak to je skvělý, to je ta dobrá zpráva.
1: Ten klub je hrozně krásný, nám se líbí, že tam je krásná technická podpora, je tam prostě velká LEDka, krásný světla a myslím si, že to bude stát za to, takže kdo tam třeba nebude moc být fyzicky, tak minimálně vám dáme nějaký online stream, abyste viděli, jak ten koncert bude krásný. Těšíme se na ně strašně moc, na oba dva.
0: A když jste přidali ten druhý termín, tak překvapil vás třeba tak velký zájem fanoušků?
1: No, mě teda osobně hrozně překvapilo, že my tam máme takzvaný meet and greet, vstupenky, nějaký pocit, kde prostě se s těma lidma, fanouškama potkáme, pokecáme a tak dále. A ty byli oba dva vlastně vybraný třeba během jako pár minut. A to mě fakt jako potěšilo, že vlastně i ten druhý, si říkáš, tak dobrý lidi si koupili ten první a najednou se nasadil druhý a hned to bylo pryč i těch dalších prostě vypácký meet and greet, takže máme z toho radost.
0: Ježíš, tak funguje. To je, já si na vás dneska můžu i sáhnout.
2: Můžeš sáhnout.
0: Já vás tady mám oba a celý dva pro sebe. Ježíš, to je skvělý.
1: Já zavřu dveře.
0: Čím budou letošní koncerty v pražském Levels jiné než ty předchozí?
2: My máme takový jedno překvapení, který v podstatě má i spojitost s váma, a to, že tam odstartujeme náš nový single My dva. Chceme ho tam pokřtít a pak vlastně posluchači Hit Rádia budou mít možnost ho slyšet i tady u vás, z čehož mám velkou radost, ale ona to má ještě jednu přidanou hodnotu. Mm-hmm. My když jsme ten single psali, tak v podstatě, ač někdo v tom může vidět nějakou lásku, třeba muže a ženy, popřípadě někoho jiného, my jsme v ten text a vůbec tu hudbu složili jako lásku mazlíčka, domácího mazlíčka a vlastně toho pána, pánička. A v podstatě řekli jsme si, že bychom tím rádi podpořili zrovna tuhletu jako myšlenku vůbec zvířat, starání se o zvířata, lásku k zvířatům a tak dále. My oba dva jsme hrdými

0: paničky několika čtyřnohých. Ale
1: jenom
0: takhle,
1: čtyřnohých, jo?
0: Přesně, ale takhle, dobře. Jestli má rád někdo rybičky, ty nohy nemají, tak je to taky v pořádku, ale musí se k ním prostě nějak chovat. A my jsme tohle chtěli podpořit, tak jsme se rozhodli, že uděláme jako i klip a vlastně s různýma kamarádama a přátelema to dáváme dohromady a tam to chceme pokřtít.
1: No tak to je skvělý, takže zkráceně řečeno o vztahu člověka a zvířete.
0: Hezky, to ano, to jsem hledal tyhle slova.
1: Že jo, bylo toho mě tady máte.
0: Děkujem.
1: Tak pojďme si uvíct ten váš nový single. Já ho totiž chci pustit právě teď našim posluchačům.
2: Náš nový single, který můžete slyšet na Hit Rádiu, se jmenuje My dva. Je to píseň z naší poslední desky a myslím si, že si v tom každý, jak říkal Honza, i ty, Levuško, najde to svoje.
1: Tak v premiéře právě teď, přátelé, za 3, 2, 1, Botox My dva.

0: kluci, to je skvělý, kapela Botox s námi v éteru Hitrádia, Honza Kopečný, Péťa Ryšavý. To je prostě krásný. Tak už jsem ti zapla mikrofon.
1: Už jsme tady my dva.
0: Krásný. Já z vás mám obrovskou radost, protože já vás znám i od úplných začátků. Vy jste tuším začínali v roce 2018.
1: Může být.
2: Já ten datum neznám.
1: Je to nějakých 7-8 let, už to asi bude, no.
2: Ale pamatuju si ty chvíle, kdy to vznikalo. Toto jako bylo celkem jako roztomilý, když jsme si jako seděli a říkáme, hele, neuděláme si kapelu?
1: Hele, já trošku hraju na kytaru, mám tady nějaký demáč, poslechni si to. No a od té doby vlastně sedíme v tom studiu pořád a furt něco tvoříme, ale naštěstí to děláme, takže nás to baví, děláme to srdcem, což si myslím, že je docela důležitý, takže nás to furt baví.
0: Kde vás v nejbližší době můžeme vidět, kromě 29. a 30., kdy máte narozeninové koncerty?
2: My v podstatě teď, počkej, já se ale musím podívat do diáře. Princip vlastně teď těch narozenin, my příští týden teda máme asi 4 koncerty, ale ten další týden máme celý volno, než kromě teda toho 29. a 30., protože se na to musíme připravit. No a pak v podstatě nám začíná sezona, kdy každý víkend se určitě někde můžeme vidět, různý tady vidím festiáky, ale počkej, takový ten nejbližší, největší, kam bychom nás určitě rádi, počkej, tady jsou Mariánský Lázně, tady je Česká ves u Jeseníku, Mnichovo Hradiště, Slavnosti obce Řeka, Moravský kraj. Hele, Vysočina Fest třeba. Oh, dobrý.
0: Takže přátelé, mrkněte na www.botoxmusic.cz, to budete mít rychlejší než diář Honzy Kopečného.
2: Děkujem.
0: Samozřejmě sociální sítě, kluci, Instagram, jedete?
1: Jako jedeme, máme, dokonce to. Se věnujeme i každý svýmu Instagramu, Honza tam dává hodně příspěvků, třeba 2 za rok, já teda jsem mnohem plnější, musím říct, já tam dávám 4 za rok.
0: Pojďte je prásknout, ať naši posluchači vám tam dají takový to follow.
1: Normálně, Petr Savi oficiál a počkej. Honza má podle mě Jantecka Kopecny.
2: Ty to víš, dobrý, Jantecka Kopecny,
1: ale u Honzy vidíte většinou přes dílný storíčka moje, takže on je prostě línej.
0: A Botoxáckej?
1: Botoxáckej jedeme, protože jsme včera prostě hráli velký festival v Pardubicích, takže jsme okamžitě naplnili naše sítě a to tam rveme úplně
2: Botox opadlo. Music, Botox Music.
0: Tak prosím vás, ještě tecky. Lea, potržítko Giongios, já to završím tím příjmením. Každopádně, kluci, kdyby měl někdo přijít na Botox úplně poprvé právě teď v květnu do Levels, tak proč by si to neměl nechat ujít?
1: Za mě to je minimálně kvůli tomu, že ta show je za těch pár let, co už opravdu hrajeme a tvoříme a snažíme se makat, tak je ta show, já tomu říkám, jako konstantní, že prostě máme vymyšlený program, který si myslím, že funguje, vys naše koncerty, přijďte se podívat a myslím si, že to za to stojí, takže od letky po světla přes dobrý zvuk, přes normální, hezký, zpívaný písničky českého repertoáru, naše autorský, tak si myslím, že to prostě za to stojí.
2: Hele, to je podle mě asi ta nejzásadnější myšlenka. My prostě máme rádi energii a máme rádi, když tu energii můžeme předat dál, protože nám ji potom samozřejmě ty fanoušci nebo posluchači vracej, ale my prostě jsme se zařekli v jedné věci, že prostě opravdu chceme dělat písničky. My chceme něco, co tady jakoby zůstane, kdo si třeba bude mít nějakou příležitost, tak si to zanotuje, protože se to prostě hodí. Můžeš si sednout k tomu taky táboráku a tu písničku si prostě zaspíváš. A to je to, co vlastně asi je nějaký naše poselství, který má odkaz tady nějakých českých kapel. Proto my.
0: Tak já už jsem vás párkrát živě zažila a vyděláte prostě neskutečnou show. Hodně komunikujete s fanoušky, s návštěvníky, prostě je to super, takže přátelé, určitě doražte. Každopádně, co vás po tolika letech na živém hraní pořád třeba nejvíc baví?
1: Za mě to určitě ta opravdová živá muzika, jo, že nechci v ní jak jako negovat něco, co se třeba na hudební scéně děje, ale my prostě máme rádi živou hudbu. A myslím si, že spoustu lidí už dneska tu živou hudbu nedělá, a myslím si, že to je škoda, protože v tom tím, že ta kapela čítá 5 členů a každý tam má svoje místo, ten hraje na baskytaru, ten hraje na bicí, ten na piano, na kytaru, tak se to prostě ta energie hudební se prostě spojí a vleze z toho výsledek, který je živej, a to je to podle mě, co těma lidma a ženskýma rezonuje.
0: Krásně řečeno. My se k rozhovoru za moment vrátíme. Kapela Botox, poproková kapela, hostem Hitrádia Honza Kopečný, Péťa Ryšavý. Přátelé, buďte s námi dál a já posílám teď jednu takovou divokou dámu. Shakira.

0: říkají ZU-U, ZO. Kluci, dejte teď refrén vy. Teď to bude, jo? A teď. ZU-ZU. Listen to Africa. Kapela Botox, Peťa Ryšavý, Honza Kopečný, mými dnešními hosty. Dejte si to ještě jednou, jenom zu, u.
1: Zu, zu,
0: tak tři, u, dva, jedna, teď.
1: Zu, zu,
2: musí se chytit.
1: Já mám hlavě tu jenom říkám.
0: A teď. Každopádně, přátelé, kamarádi, Botox je dnešním mým hostem. Za chviličku Taylor Swift, Roxette, a já jsem si pro vás nechystala takové hudební překvápko v podobě živého zpěvu Péti Ryšavého, Honzy Kopečního. Počkejte si na to, kluci ještě o tom neví.
2: A sakra.
3: Nejdůležitější den si zaslouží zvláštní pozornost. Tvůj nejdůležitější den se nesmí pokazit. Tvůj nejdůležitější den musíš prožít naplno.
4: Svatební sezóna v rezortu Svět je zahájena. Originální prostředí, obřad, hostina, ubytování, skvělý personál, a to vše na jednom místě. Stačí říct
3: ano.
4: Rezort Svět. Nejkrásnější svatba na světě. www.resortsvět.cz.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
6: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha, O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
3: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
7: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? My jsme Hanka
8: a Marek
7: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
8: s čili nebo bez cukru,
7: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
8: Také v luxusním dárkovém balení.
7: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
9: Marmelády s příběhem.
10: Páchnoucí klimatizace po zimě?
11: V autě 40 stupňů?
10: To nechcete.
11: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
10: Jsme tu pro vás.
11: Klima Express.
10: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
11: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
10: Skočte si nakoupit.
11: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
10: Objednejte se na
11: klimaexpress.cz. Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
12: Tento víkend 4 kola na poligonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
11: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
12: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
11: zážitků
12: a zábavy.
11: Táta sviští po okruhu,
12: děti si užívají spolu jízdu
11: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
13: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
12: Adrenalinovou jízdu najdete na
14: firmanazážitky.cz.
15: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: do you do, legendární rock set s vámi Lea, Honza Kopečný, Péťa Ryšavý, kapela Botox. A já mám pro vás hudební překvápkou. Já jsem vám to trošku už neskýnila, protože jsem kluky poprosila, aby nám tady dali kousek něčeho live. Prostě jsem si tady vykouzlila kytaru. A kluci, je to vaše, pojďte na to.
1: Jo, my děkujeme, protože jsme sem přišli do studia a budete zpívat a my ne, my se jenom na tohle podívat, pokecat. A najednou jsem dostal do ruky rozladěnou kytaru, Honza dostal tady nějaký škindrlátka.
2: Ale ty neladěj.
1: Ale já to nějak zkusil dotáhnout a uvidíme, no.
2: My jsme si řekli, že uděláme něco jako pro tebe, víš?
0: Yeah.
2: No, poslouchej. Víš, my bychom totiž chtěli být něco na tobě.
0: Jak, ježišmarja. Hele, radši zpívejte, jo.

0: pyžamo na spaní, nečekej žádný provinilý vzlikání. Chci být hezký slovo, co tě ráno potěší. Teď máš svoje ruce plný mojich otěží. Tak jo!
1: Prostě takový letní, do toho počasí takový letní píseň pro tebe prostě. Chci být tvoje úplný pyžamo na spaní, víš?
2: Tak já vám k tomu řeknu jenom I will always you. Díky moc, kapela Botox. Neskutečný.
3: Hit Radio City.
4: Zlepši si náladu.
5: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Sobota odpoledne, 6 minutek po 1:30, posloucháte Hit Radio s vámi Lea a taky česká poproková kapela Botox v čele s Honzou Kopečným, Péťou Ryšavým. Kluci, ahoj!
1: Ahoj všem!
2: Ahoj, ahoj!
0: Pro ty, kdo nás zapíná právě teď, vy jste nám tady živě zpívali. Probrali jsme váš novej hit, který jsme si premiérově i pustili z éteru Hit Radia do celé České republiky i za hranici, protože nás posluchači můžou ladit i online. Každopádně pojďte ještě jednou zmínit ty vaše dva úžasné narozeninové koncerty.
1: 29. a 30. května se na vás těšíme v Praze v klubu Levels. Budou to naše narozeninové koncerty s našima kamarádama, kde pokřtíme tenhle ten náš nový single My dva.
2: A zároveň tahle píseň potom bude tady na Hit Radio znít a rezonovat a my s toho máme strašnou radost, takže poslouchejte Hit Radio.
0: Tak já mám pro vás takových pár otázek nakonec. Praha nebo festiáky?
1: Festiáky.
2: Festiáky.
0: Nejvíc nedoceněná vaše písnička?
1: My dva.
2: Nerozená písnička si myslím, že jsou holuby. Taková neznámá věc.
0: Dobře, ale ty, hoď tam kousek holuba.
1: To ještě nikdo nikdy neslyšel.
2: Ne, to je taková rozestará písnička, to mě
0: dobře, kdo z vás chodí pozdě?
2: Honza.
0: Fakt?
1: Jo.
0: Přizláš?
1: Jo,
0: v dobře pohodě. Ty. Kdo má větší kontrolu nad playlistem v autě?
2: Já.
1: Co?
2: Petr.
1: Vůbec Petr nepouští hudbu, takže já.
0: Dobře, kamenušky papír, jo?
1: Klidně.
0: Tak jedna věc, kterou fanoušci o Botoxu vůbec nevědí. Práskněte to právě teď jeden na druhýho.
2: Já na Honzu, Honza na mě?
0: Ano.
2: Takže já prásknu na Honzu. Já prásknu na Honzu to, co fanoušci neví, ale já už jsem to asi jako mnohokrát říkal, některý nás třeba slyšel poprvé, takže Honza chodí vždycky pozdě. A to, vždycky to nechává čekat třeba 10 lidí na jednou, 12, 14, prostě.
0: Ale jako dneska to přišel včas.
2: No, asi protože jsem ho vyzvedl doma, víš?
0: Honziku, ty?
1: My máme kostýmy, prostě většinou se o ně starám já. A nikdo neví, že tu košili, kterou tam máme, že už jsme měli třeba i na předešlém koncertu. Je to tak. Je to tak, ale pozor, nesmrdí, což nám potvrdí všechny naše faninky, s kterými se rádi fotíme a vidíme vždycky po koncertech.
0: Prostě
1: my jsme vždycky voňaví.
0: Ne, to já můžu dosvědčit, vy jste vždycky voňaví, krásný, sympatiáci. Každopádně kluci, díky moc, že jste dneska přišli.
1: My děkujeme.
0: Držíme vám neskutečně palce, ať se vám narozeninové koncerty 29. a 30. května v pražském klubu Levels vydaří na výbornou jedničku s hvězdičkou, 3x, 10x potrženou. A je něco posledního, co byste chtěli vzkázat posluchačům Hit Radio?
2: Za mě, za Petra je to to, aby lidi poslouchali živou muziku, aby chodili na koncerty, protože je to hezký a jak už jsem říkal v rozhovoru, prostě to těma lidma rezonuje a dělá vám to dobře na duši. Doražte.
1: Já jsem odmala poslouchal Hit Radio. Myslím si Český Budějovic, tam se to jmenovalo tenkrát Faktor.
0: Jmenuje stále,
1: výborně. Zdravíme všichni i do jižních Čech. Miluju Hit Radio, mějte se krásně. A ano, laďte Hit Radio. A poslouchejte Botox.
0: Tolik kluci z Botoxu, Péťa Ryšavý, Honza Kopečný. Mějte se krásně, já se s vámi taky pro dnešní den loučím. A slyšíme se zítra v 7 hodin ráno. Ještě ode mě Pink, Lost Frequencies a nebo Belong Together a Mark Ember. Čau.

0: Května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Izomat stavebniny.
3: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
2: Cemix fasáda, trvalá paráda.
3: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat.

0: kvality. XXX Lux domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou Gap je tu. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
2: Gap. Individual style for every generation.
3: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
4: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
5: No jasně, super.
4: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
5: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
4: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vrep s avokádem, maču mango nebo jahoda.
5: Pánové na burger s trhaným masem.
6: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
5: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
7: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
8: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.

0: Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě 40 stupňů?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz.
4: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: I'm Ariana Grande.
8: It's Hozier.
9: On air.
7: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City.
10: 13 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Rodiče dětí, které se narodí v příštím roce, by mohli mít vyšší rodičovskou. Místo nynějších 350 tisíc korun by dostali 400 tisíc. Na dvojčata a vícerčata místo 700 pak 800 tisíc korun. Počítá s tím novela o státní sociální podpoře, kterou v pondělí projedná vláda. Digitální služby státu využívá stále více lidí. Roste také zájem o e-portál České správy sociálního zabezpečení, který letos zaznamenal rekordní počet přihlášení. Více říká mluvčí úřadu Jitka Drmolová.
11: Klienti mohou nově nejen kontrolovat své evidované údaje, ale také je sami spravovat a upravovat, a to bez nutnosti chodit na úřad. Jen za první 3 měsíce letošního roku se do e-portálu ČSSZ přihlásili více než 3 milionkrát. Novinkou je služba Moje konto, spuštěná koncem března.
10: Umožňuje přehled o dobách důchodového pojištění a zároveň i správu evidovaných údajů. Navzdory příměří Izrael opět útočí v Libanonu. Tel Aviv dnes nařídil evakuaci 9 vesnic na jihu Libanonu a navzdory příměří prodlouženému jen o den dříve provedl v oblasti nové útoky. Izrael a Libanon se v pátek ve Washingtonu dohodli na prodloužení příměří o dalších 45 dní.
9: Hokejový servis Hit Radio.
10: Brankář Lukáš Dostal z Anaheimu hokejovou reprezentaci na mistrovství světa ve Švýcarsku neposílí. Po vyřazení Ducks z playoff NHL neprošel výstupní lékařskou prohlídkou. Po dnešním rozbruslení národního týmu to v rozhovoru s novináři uvedl generální manažer Jiří Šlégr. Na soupisce jsou prozatím nadále zapsaní jen Kořenář s Pavlátem. Možností stále zůstává přílet Jakuba Dobeše z Montrealu. Nároďák dneska večer čeká druhé utkání na šampionátu proti Slovinsku.
12: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
13: A jako vždycky po zprávách jdeme ještě na počasí. Teploty se nám tady v Praze budou pohybovat maximálně kolem 15 stupňů. Odpoledne by nám mohlo místy trochu zapršet. Zítra kolem 17 stupňů, dopoledne snad i trochu toho slunce a odpoledne už zase oblačno.
9: Hit Radio City.
13: Tolik nejnovější zprávy, sobota a víkend v plném proudu. No a s vámi už Tomáš Kočárník.

Cyril s hitem Stumbling In na Hit Radio City. Máme konečně víkend, no a pokud vy jste ty šťastní a máte volno, tak tady jsou tipy na víkendový akce v Praze. Na úvod je tady skvělá příležitost pro chlapy a kluky a nucené peklo pro všechny ženy. Autobusový den na Letné. Až do večera je tu speciální výstava historických autobusů, no a dokonce i toho ze Sněženek a machrů, ve kterém Michalu Suchánkovi alias Tuším Kolmanovi bylo blbě. Jako každý víkend je i tento v Praze akce, kde, řekněme, teče alkohol proudem. Dneska až do večera se koná tak takzvaný Růžový máj, festival na náplavce Rašínova nábřeží. Je tu asi 25 různých vinařů z Moravy, takže to třeba pro nás Pražáky nebudou takové ty klasické cucačky, které nám normálně prodávají, že ano? No a pokud byste se rádi dožili důchodu, tak jednak vám držím palce a druhak můžete vyrazit na Veletrh zdraví v Praze v ateliéru Pragovka. Akce se koná do 18.30 dneska, no a odborníci vám tady představí takové ty moderní metody, jak pečovat o své tělo, no a taky hlavně, jak zdravě žít. Jen tam prosím, případně nechoďte z toho vinného veletrhu. Jo, to by jako, na ty pořadatele by to asi možná působilo trošku divně. No, ale tady už takový stručný výběr víkendových akcí v Praze a teď pro vás třeba Ellie Goulding.

0: Damiano David, já jsem mu musel nechat úplně doznít, protože to je tak talentovaný borec s jeho hitem Next Summer tady u nás na Hit Radio City. Tenhle italský chlapec před několika lety dobil hudební svět s kapelou Maneskin, ale zpívá jako bůh i přesto, že tenhle člověk nikdy nechodil na hodiny zpěvu. No prostě je to nespravedlivý ten svět. Mimochodem v popularitě mu hodně pomohla i soutěž Eurovize, no a my tady odsud přejeme to samé našemu Danielu Žižkovi, který letos v Eurovizi postoupil až do velkého finále. Tady pro hezčí víkend už další hromada hitů, Rembrandt Rosalyn, ale jako první Black Eyed Peas.
1: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky právě teď na denprincezen.cz.
2: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
4: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní praktický přenosný kompresor Shepach Air Force 5 jen za 1029 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1247 korun. Když něco, tak Allegro.
5: Attention!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
5: Yes,
6: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
8: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
9: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: www.pragueboats.cz.
8: Už ví.
9: Tak vzhůru na palubu.
10: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
11: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
10: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
11: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
4: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.
12: Let's get it started in

Kdo by neznal znělku z legendárního seriálu Přátelé? Tohle byly Rembrandts na Hit Radio City. Je tu za námi další pracovní týden, takže gratulace všem, kdo to zvládli, respekt všem, kdo makají ještě o víkendu a musí to zvládat. No ale jako vždycky v tento čas tady máme přehled těch nejvíc bizarních událostí, které se staly za posledních pár dní. Tak jdem na to. Ze staroměstského Orloje zmizely 4 sochy. Čeká je restaurace. Jako takhle, osobně si myslím, že v tom nadpisu byl překlep, ale jestli ne, tak se sochy na Orloji mají fakt dobře. Druhá zpráva. Němec vysoudil odškodnění za ručníkovou válku u hotelového bazénu. A tady se osobně bojím toho, že jestli se tohle dozvědí Češi v Chorvatsku, tak se u nás ty soudy zblázní. No a na závěr třetí zpráva a řekněme, to bude trochu té romantiky. Rudé prase líbá muže. Socha v Klatovech budí kontroverze. A to je neuvěřitelný, jak se ta doba mění. Rudé prase líbá muže. Dneska to budí kontroverze, no a dřív, no dřív se tomu říkalo sjezd komunistické strany. Já se omlouvám, já musel. Teď už Kateřina Marie Tichá. Chci dělat.

0: byl hit Legendary v podání kapely Velšly Arms. Na Hit Radio City v našem novém podcastu Poslouchej mě máme mimo jiné pro vás rozhovor s psycholožkou Kamilou Prokešovou, což řekněme si upřímně, psychologa potřebuje přibližně tak 10 milionů lidí v tomhle státě. No a co se týče probíraných témat, tak se hovořilo o škole, přijímačkách, sportu nebo sociálních sítích pro děti. Takže pokud vás zajímá celý rozhovor, určitě mrkněte na náš podcast Poslouchej mě, a to na Spotify nebo na YouTube. My už ale jdeme zase poslouchat další hity. A jako první dorazí Regen Bowman.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
5: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
6: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.

0: www.radioplusy.cz.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
4: Hit Radio City.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Sice je to pod mrakem, ale i tak doufám, že máte pěknou sobotu, no a celý víkend s vámi Hit Radio City, taky Tomáš a třeba teďka Pecka Golden. Máme přesně 13 hodin a 48 minut k tomu, takže druhá hodina už nám pomalu a jistě klepe na dveře za pár minut. Tady pro vás budou nejnovější zprávy a mrkneme třeba na českou reprezentaci, ale pozor, ne na tu v hokeji, protože hokej není jediný sport, ve kterém se nám jako České republice aktuálně daří. No to víte, jednou za často chce prostě do těch zpráv nacpat něco pozitivního. Jinak bychom se zbláznili. Do celé nás ale čeká ještě hromada hitů, bude třeba Weekend a Ariana Grande, ale ještě předtím Miles Smith. Tak hezkou sobotu z Hit Radio City.

0: Jak jsme slíbili, tak jsme doručili na Hit Radio City Weekend a Ariana Grande. Nás čekají nejnovější zprávy už za malou chvíli.
1: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
3: Proto.
2: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
4: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
6: 14 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Úřady práce vyplatili za první čtvrtletí na superdávkách 563 milionů korun. Novou podporu v březnu dostalo skoro 34 tisíc domácností. Vyplývá to z údajů Ministerstva práce. Superdávka nahrazuje příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavky na děti. Podezřelý z krádeže lebky svaté Zdislavy je na svobodě. Soud v České Lípě dnes neposlal do vazby muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Muž podle policie vzácnou relikvii ukradl v úterý, zalil ji do betonu a chtěl ji pohřbít. Úspěch a postup české reprezentace zvýšil zájem o letenky do dějišť fotbalového mistrovství světa, tedy do Atlanty, Mexico City a Guadalajary. Roste také zájem o speciální fotbalové zájezdy. Vyplývá to z vyjádření cestovních kanceláří a leteckých společností. Před posledním kolem dnes pokračuje skupina o záchranu v první fotbalové lize. Poslední Ostrava může získat jistotu, že se s elitou rozloučí. Pokud Dukla vyhraje v Teplicích, spečetí tak osud Baníku. Ten dnes hostí Zlín. V 17 hodin začne i duel Slovácka s Mladou Boleslaví. Karviná rozehraje finále play-off o umístění. V prvním utkání proti Olomouci bude mít výhodu domácího prostředí.
0: Po zprávách, jako vždy počasí, tady v Praze a okolí máme aktuálně kolem 15 stupňů a mraky. Postupně by mělo i zapršet. Zítra dopoledne máme slíbeno polojasno, odpoledne a k večeru už zase oblačnost větší, no a maximální teploty na neděli do 17 stupňů.
5: Hit Radio City.
0: Tolik novinky z naší domoviny, s vámi už pořád Tomáš Kočárník a startuje naše další společná hoďka.

Úplná novinka v našem playlistu, Eva Farná, kapela Miraj a jejich společný hit Vzpomeneš si. Hit Radio City s vámi, no a nevím, jestli jste to zaregistrovali, ale Česká republika se tento týden v podstatě jako vrátila do 90. let. No ne, přemýšlejte se mnou. K ekonomice státu se vyjadřuje Václav Klaus starší a v parlamentu se řeší sudetští Němci, jako... Kde je Ivan Jonák s diskolendem Sylvie, když ho člověk potřebuje? No když už návrat do devadesátek, tak

0: by to přeci mělo být se vším všudy. Na druhou stranu, jestli je tohle taktika našich politiků udělat reklamu na naše Hit Radio, tak stejně jako vždycky je to napadlo pozdě. No retro víkend jsme tu měli minulej týden.
1: But I just can't be with you like this anymore.

0: Imagine Dragons s jejich hitem Sharks tady u nás na Hit Radio City. Dneska máme sobotu 16. května, je to oficiální den grilování a mimochodem taky Mezinárodní den ochrany koní. Takže jestli budete něco házet na grill, tak doufám, že to nebude koňská klobása, protože jako to by bylo dost cynický. Dejte vědět klidně, jak trávíte víkend a jestli třeba něco budete házet na grill. Jsem na WhatsAppu 777-937-777. Čekám na vaše zprávy. A jestli náhodou dneska grillujete nebo budete grillovat, tak hlavně neposílejte žádný fotky. Jo, tuhle provokaci si můžete odpustit. Děkuji a my už pro vás jdeme zase hrát. Jako první bude Benson Boone.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz
3: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. SpartaFest.cz.
4: Už zase nejde internet.
5: A Wi-Fi je pomalá.
4: Ne.
6: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
7: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
8: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
6: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
9: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

Co si budem povídat, ty devadesátkový hity nikdy neumrzí. Tohle je Chumbawamba v éteru Hit Radio City. No a milá Praho, je to oficiálně potvrzeno. Tunel Blanka se v létě otevře i autobusům. Je to tak, rozjede se takzvaný tunelbus a Blankou se tak propojí Praha 8 a Praha 6, konkrétně sídliště Čimice, Bohnice, Kobylisy až na Davidskou. Během léta byste se tak tímhle spojem měli dostat z bodu A do bodu B tak plus minus za 20 minut. To plus minus říkám úmyslně, protože kdo občas používáte tunel Blanka, řekněme v takový sympatický čas, jo, třeba kolem 5. 6. hodiny v pátek večer, tak ví, že je to místo tunelu kolikrát velmi často de facto parkoviště. Každopádně technologie jdou dopředu, no a třeba se na této trase budou používat autobusy z Harryho Pottera, které dokážou se vytvarovat do šířky 30 cm. Jsou třeba vidět v třetím díle, kdybyste si dneska večer chtěli něco pustit, no a tam se pak vejdou krásně mezi ty auta. Tady už ale pouštím Tabáček a kapelu Činasky. Halo.

0: Na Hit Radio City Katy Perry a její Teenager Dream. Víkendový playlist pro vás pokračuje dál, no a čeká nás vlastně jedna z nejúspěšnějších písní v historii YouTube. Aktuálně se bavíme o více jak 9 miliardách shlédnutí, takže jste to viděl a slyšel každý. Jako fakt. Je to sice píseň o sexu, ale naspívaná tak romanticky, že pokud tomu textu někdo rozumí, tak vlastně u toho teče jako švestkový knedlík. No já vím, že slyšeli. Každý na planetě to slyšel. Despacito a s ním Luis Fonsi a Daddy Yankee. Už za chvíli tady pro vás na Hit Radio City.
1: Hit Radio. Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
2: Snídaně v trávě. Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Vyhraj si ji na Hit Rádiu už tento víkend.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky právě teď na denprincezen.cz.
6: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
7: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
8: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
9: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes máme u mikrofonu pana Luboše Křídu a ptáme se ho, co když k vám bude chtít přijet škola nebo školka, co jim nabídnete?
10: Zvířata, zvířata a zvířata, zábavu a poučení. Musím přiznat, že každý rok nám zájem škol a školek roste a z toho máme samozřejmě radost. Velkou výhodou například pro pražské školy naše vzdálenost. Z Letňan je to k nám jenom 20-30 minut. Každá skupinka u nás dostane jednoho průvodce, který se o ně kompletně postará a podle programu, který si vyberou a objednají si zoopark užijí.
9: Jaké programy máte pro školní skupiny?
10: Základ určitě tvoří setkání se zvířaty a to musím vypíchnout, protože všechna naše zvířata jsou kontaktní. My se pyšníme i tím, že máme největší kontaktní výběh v Čechách, kde děti najdou různou drobotinu, můžou se pomazlit a nakrmit ovečky, kozy, lamy, malé koníky, ale dostanou se i do výběhu, kam mohou jenom s ošetřovateli k velkým zvířatům.
9: To je hodně zvířat. Co dalšího zoopark Zelčín školám nabídne?
10: Kromě programu se zvířaty se mohou vybrat i z jiných programů. Například kreativní tvoření, jízdy na koních, k dispozici máme pro děti i přes 10 nafukovacích trampolín. Jedna z nich je dokonce největší ve střední Evropě. O děti se u nás postaráme kompletně. Nejenom, že u nás děti nakrmí zvířata, ale i my nakrmíme je. Bez problémů u nás zajistíme obědy a celodenní stravu pro celé třídy.
11: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
12: Hit Radio City.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu. Hit Radio.

Tohle byl George Ezra a jeho vlastně jarní hit Green Green Grass na Hit Radio City. Čas nám letí, třetí hodina tu za chvíli bude a já tady mám vaše zprávy o víkendových aktivitách, co jste mi psali. Díky moc všem. Honza mi napsal, že griloval včera a pak se na balkóně lekl svého psa a klobása mu spadla ze čtvrtého patra. Honzo, dobrý, chápu naštvání, ale jestli si následně svýmu psovi z toho čtvrtého patra neřekl, ať aportuje tu klobásu, tak vlastně se nic nestalo a všechno je v pořádku. No a napsala mi mimo jiné taky Aneška, že si u grilování všimla jedné zajímavé věci. A to je ta, že její přítel u toho grilu vždycky stojí hrozně vážně. S takovou vážnou tváří a ona neví proč. Aneško, to ti řeknu naprosto přesně. Grilování je jedna z mála chvílí v životě lidském, kdy má muž pocit, že má kompletně situaci v tom jeho světě naprosto pod kontrolou. A věř mi, že takových okamžiků v životě moc nemáme. Tady už kapela Lucie s jejich hitem Marie na Hit Radio City.

0: Pecka Heroes na Hit Radio City, tady už ale naše informační okénko pro vás, nejnovější zprávy a taky novinky z hokeje.
1: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
2: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
3: Je, yeah, to už je 25 let.
4: Je, yeah, a pořád nás to baví.
2: Oslavte s JN Interiér výročí 25 let a získejte slevu 25% na kuchyně na míru.
4: JN Interiér CZ.
2: Využijte váš prostor.
5: Hele, vyšla nová kaplinka.
6: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
5: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
6: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
5: Jasně, romantický útěk v praxi.
2: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
7: On air.
2: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
8: 15 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Česko dál trápí sucho. V polovině května je u nás oproti obvyklému stavu sízných 80% řek. Hlavním důvodem je nedostatek jarních srážek. Stav vody brání sjíždění řeky Lužnice, Teplé Vltavy, úseků řeky Sázavy, horních částí Labe a Ohře, Divoké i Tiché Orlice. Současné srážky by mohly situaci alespoň mírně zlepšit. Ministr kultury Otto Klempíř počítá s prosazením zákona o médiích veřejné služby se změnou jejich financování. V zavedení normy do praxe bude podle něj vládní koalice obrovsky rychlá. Klempíř to řekl v dnešní debatě televize Nova za 5 minut 12. Podle exministra kultury a poslance Martina Baxy je navržená norma paskvil a opozice bude jejímu přijetí vehementně bránit. Začaly castingy na příštího Jamese Bonda, píše to zpravodajský server BBC s odvoláním na oznámení amerického filmového studia Amazon MGM Studios. Mezi favority bookmakerů je 5 britských herců a 1 Australan. Zatím ale není jasné, kdy bude role obsazena.
7: Hokejový servis Hit Radia.
8: Vedení hokejové reprezentace dopsalo na turnajovou soupisku pro mistrovství světa ve Švýcarsku obránce Jana Ščotku a útočníka Jana Mandáta. Poslední volné místo je vyhrazené golmanovi. Jako poslední nezapsaný z 25 člené nominace zůstává brankář Petr Kváča. Dnešní doplnění soupisky znamená, že vedení mužstva v čele s hlavním koučem Radimem Rulíkem už nebude čekat na další případné posily do pole. Včera naši hráči přejeli Dánsko 4-1. Dneska 20 minut po 8 večer změří síly se Slovinskem.
9: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
0: Tolik nejnovější zprávy a info o hokeji, teď ještě počasí. Dneska měříme kolem 15 stupňů, mraky se nás budou držet až do večera, zítra dopoledne by místy mělo být polojasno, pak už na zbytek neděle zase oblačno a maximálky na zbytek víkendu kolem 17 stupňů.
7: Hit Radio City.
0: Dost bylo informací, frčíme na další hity. S vámi Tomáš Kočárník, krásnou sobotu všem.
10: Hit Radio. When I was a young boy.

Fort Minor, tady u nás v éteru Hit Radio City. Za chvíli třeba Leony nebo kapela Vohnout. No a pokračuje nám velká kauza českého a pražského fotbalu. Určitě víte, na co narážím. Je to tak, dnes už legendární derby mezi Slaví a Spartou. Ano, ano. Všichni jsme to bohužel viděli, okamžik, kdy se hrací plocha v Edenu krátce před koncem utkání změnila na trasu orientačního běhu pro skupinu pavijánů s mozkem o velikosti pingpongového míčku. Ale pozor, je tu řešení. Ano, je tu řešení. Nově zřízené ministerstvo sportu, které doposud bylo užitečné asi jako padák v ponorce, teď přišlo s novým nápadem. A to je ten, že se udělá speciální rejstřík problémových fanoušků fotbalu. A já s tím souhlasím. A myslím, že by mezi problémové fanoušky měly být zařazeni i lidé, kteří úmyslně zvedají pravici. No proto vyšetřování bych měl tip, kdo by tam podle mě byl naprosto ideální zvláštní zmocněnec.

tohle je jejich svaz českých bohémů v éteru Hit Radio City. Jinak, pokud nechcete, aby text této písně byl takovým popisem vašeho zítřejšího rána, tak to dneska s tím pitím, prosím vás, moc nepřehánějte. Na druhou stranu chápu, že je víkend. Za chvíli tu bude hit pro všechny milovníky kávy, bude Tommy Cash a jeho Espresso Macchiato, ale ještě předtím tenhle ten legendární duet. Slyšíte dobře, Zayn a Sia na Hit Radio City. Je na co se těšit, jdeme zase hrát a díky, že s námi trávíte víkend.

0: Května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá. Léto chutná v Itálii, pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
3: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? Jsme Hanka
4: a Marek
3: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
4: s čili nebo bez cukru,
3: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
4: Také v luxusním dárkovém balení.
3: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
5: Marmelády s příběhem.
6: Páchnoucí klimatizace po zimě?
7: V autě 40 stupňů?
6: To nechcete.
7: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
6: Jsme tu pro vás.
7: Klima Express.
6: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
7: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
6: Skočte si nakoupit.
7: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
6: Objednejte se na
7: klimaexpress.cz.
8: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky. Ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
9: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
10: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
9: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
10: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
11: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

Trochu té romantiky takhle při sobotě na Hit Radio City. Tohle byl Dermot Kennedy a jeho hit Kiss Me. No a dobrých zpráv, přátelé, není nikdy dost. Takže Praha, podržte se, posiluje péči o duševní zdraví. Což je něco, co se v pravidelných intervalech nedostává nikomu z nás. Buďme upřímní. Ale město teď dokonce představilo speciální sanitku, která bude pomáhat právě lidem s psychickými potížemi. A aby toho nebylo málo, tak se na Praze 4 otevře vůbec první akutní psychiatrická ambulance pro děti. V celé republice první svého druhu. Jsou to drobné zprávy, samozřejmě vám všem ostatním přeji, abyste tyhle konkrétní služby nikdy, ale nikdy nepotřebovali. No a tak je dobrý ale v našem hlavním městě dbát na tu prevenci toho duševního zdraví, tedy méně stresu, vypněte telefon, jděte do přírody a ideálně se vyhýbejte zastávce Anděl v jakoukoliv denní dobu.

0: Pokud znáte film Velký Gatsby s Leonardem DiCapriem v hlavní roli, tak znáte i tenhle hit. Lana Del Rey a její Young and Beautiful na Hit Radio City. No a jestli jste obecně fanoušci filmu, tak nás ladíte v tu nejlepší možnou chvíli. Každý týden v tenhle čas je tu totiž naše pravidelná rubrika, kde vám doporučujeme nebo naopak nedoporučujeme novinky aktuálně v kinech. Tak je tady Ivo Alač s jeho dalším dílem Film City. I will find you. I'm Batman.
1: Film City. V minulém týdnu jsme tu měli koncertní film Billie Eilish, no ale teď je v kinech něco pro starou gardu. Iron Maiden, Burning Ambition je za mě fakt hodně vydařený dokument o jedné z největších metalových kapel historie. Přitom se za fanouška žánru úplně označit nemůžu a i když je uznávám a členy kapely bych poznal, tak žádnou desku Maidenu jsem se nikdy nekoupil, na koncertě jsem nebyl, ale i přesto jsem jako teenager nosil jejich odznáčky a to kvůli tomu silnému vizuálu, kterému se film taky dost věnuje. Skvěle koncipováno, zrealizováno, sestříháno i s dojemnou tečkou. Takhle si prostě představuju výborný hudební dokument. Hello there. That's right, it's Bruce. Úplně nejlíp to zhodnotila po projekci jedna zhruba 80letá paní, která říkala: "Sice poslouchám klasiku, ale díky tomuto filmu jsem naprosto pochopila, proč to lidi tak vzal." Takže na Maideny do kina klidně vyrazte, i když je třeba vůbec neznáte. A chcete-li zjistit, co jiného teď běží v našich kinech, tak to můžete slyšet třeba v dalších dílech Film City, které najdete na stránkách hitradiocity.cz/podcasty. Ivo Alač, Hit Radio City 937 FM. Film City.
2: Ano, prosím.
3: Už mám zase rozbitej mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
2: Ano, všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
3: No tak já jedu k vám.
2: Mobilniservis.cz. Opravy hned.
4: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
5: Gap. Individual style for every generation.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: www.pragueboats.cz.
6: Už ví.
7: Tak vzhůru na palubu.
4: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
8: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
4: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
8: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
9: Hit Radio City.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.
11: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

S vámi Hit Radio City a tohle byla legendární Pink. No a na závěr hodiny tady mám pro vás ještě jednu zajímavost ze světa. Obice na Gibraltaru se ládují nezdravým jídlem a na sklidnění žaludků potom jedí hlínu. Jo, jako fakt, vzhledem k tomu, že lidi jsou schopní úplně všeho, tak očekávám, že tak do půl roku budou konzumaci hlíny doporučovat na Instagramu různí výživoví poradci, tak jestli rádi zkoušíte nové trendy podle sociálních sítí, doporučuju už teď si nakopejte do zásoby. Docela pro vás ještě ale další skvělá hudba, no a teď Aerosmith.

0: Distribute na Hit Radio City, za chvíli třeba Global DJs nebo Justin Timberlake. Teď ale pro vás, jako vždycky v tenhle čas, nejnovější zprávy.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
4: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
5: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
6: Tento víkend 4 kola na poligonu v Hradci Králové za akční cenu 2 599 korun.
5: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
6: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
5: zážitků
6: a zábavy.
5: Táta sviští po okruhu,
6: děti si užívají spolujízdu
5: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
7: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
6: Adrenalinovou jízdu najdete na
8: firmanazážitky.cz.
9: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
10: 16 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Rodiče dětí, které se narodí v příštím roce, by mohli mít vyšší rodičovskou. Místo nynějších 350 tisíc korun by dostali 400 tisíc. Na dvojčata a vícerčata místo 700, pak 800 tisíc korun. Počítá s tím novela o státní sociální podpoře, kterou v pondělí projedná vláda. Češi chtějí žít zdravěji. S příchodem jara roste chuť více sportovat, lépe jíst nebo změnit každodenní návyky. Podle průzkumu společnosti Plaxi ale lidé naráží hlavně na pracovní tempo a každodenní stres. Pokračuje ředitel společnosti Jan Michelfajt.
11: V první řadě je potřeba vůle udělat z toho zdravějšího životního stylu prioritu, protože bez toho to prostě nepůjde. Je potřeba z té změny udělat něco, čemu jsem ochoten věnovat čas i v případě, že ho mnoho nemám.
10: Nejvíce pod tlakem jsou podle průzkumu mladí. Starší lidé spoléhají více na vlastní disciplínu. V Londýně se dnes na protichůdných protestech sešly desítky tisíc lidí. Jedna skupina přijela podpořit Palestinu, druhá na krajně pravicový pochod nazvaný Spojme království, který organizoval protiislámský a dříve trestaný extremista Tony Robinson. Filip Salač odstartuje do nedělní velké ceny Katalánska ze třetí řady. V kvalifikaci na okruhu Katalunia v Barceloně obsadil 7. místo. Nejrychlejší byl Celestino Vietti z Itálie, na kterého český jezdec ztratil 0,5 sekundy. Salač si druhý nejlepší kvalifikační výsledek v sezóně vyjel posledním pokusem.
0: Mraku se jen tak nezbavíme, dneska celý den oblačno a maximální teploty kolem 15 stupňů, zítra dopoledne je slíbeno polojasno, maximálky na neděli do 17 stupňů, no ale odpoledne už by zase měly dorazit mraky a stejně tak to bude i v novém pracovním týdnu.
9: Hit Radio City.
0: Stačily informace, s vámi pořád Tomáš Kočárník, krásnou sobotu krásní lidé a rozjíždíme další hoďku. Hit Radio.

Hit Radio City s vámi, no a teď taky Justin Timberlake. A včera nám odstartovala část roku, na kterou se těší velká spousta tohodle národa. Přišel čas, kdy se experty na hokej stává přibližně 8 milionů lidí v tomhle státě. Což je naprosto v pořádku. Je to vlastně taková jako součást té české kulturní tradice. Předpokládám, že nás teďka ladí jedinci, kteří už si dali vlajky na zpětná zrcátka. V pohodě. Každý podle svýho. My pro vás, jako každý rok, máme speciální hokejový servis, kde pro vás máme ty nejčerstvější novinky. Pokud chcete mít přehled například o zápasech, tak jako rychle, stručně a z první ruky, tak přidáváme i speciální příspěvky na naše chlubítka, tedy sociální sítě Facebook a Instagram Hit Radio City. No včera, co si budeme povídat, bylo to s Dánskem pod kontrolou, 4-1 bez problémů. Je to ale krásné roční období. Dneska hrajeme znova. Je to něco, co vlastně spojuje velkou část tohohle národa. Je úplně jedno, jestli koukáte v dresu, v pyžamu, na zahradě, v bytě, s přenosným rádiem, jestli jste někdy drželi hokejku v ruce, jestli jste to v životě nehráli, všichni mají jedno společné.

0: Další hudební legenda v našem playlistu, tohle byla Anastasia, s vámi taky Hit Radio City. Krásnou sobotu všem, co nás ladíte. My už teď ale hudebně vyrážíme do našeho českého rybníčku, a to s jednou z nejhranějších a vlastně nejvíc populárních kapel tady u nás v současné době. I přesto, že na to nevypadají a jsou pořád mladí a pružní, tak letos slaví už 10 let svojí existence tady na české hudební scéně, a to s Brusunovým albem, který se jmenuje Tomodachi, což v japonštině znamená přítel nebo kamarád. No a pokud tady teda mluvím o česko-japonském zpěvákovi, tak už musí být jasný, kdo je na pořadu dne. Jestli jste si někdo myslel, že to je Tomio Okamura, tak doporučuji méně koukat na zprávy a víc užívat naše hity. Kapela Mirai a jejich pecka Chci tančit, další v pořadí tady pro vás na Hit Radio City.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní krmivo Royal Canin pro kočky 10 kg jen za 1881 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2090 korun. Když něco, tak Allegro.
2: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
3: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
5: Život plyne dál.

Coldplay, Little Sims a Burna Boy, společný hit We Pray tady u nás v éteru Hit Radio City. No, a pokud máte doma psa, což má v Česku přes 3 miliony lidí, prosím vás, tak teď bych tu pro vás něco měl. Praha 7 bude totiž mít speciální psí hřiště. Rozhodla o tom rada a bude přímo u Vltavy, tedy nádherný výhled, a bude místo betonové a asfaltové plochy minulého parkoviště. Takže místo auta tam zaparkujete vašeho domácího mazlíčka, aby se tam vyblbnul, vyřádil a doma už moc neprudil. Teď mě napadá, že ze stejného důvodu se muži posílají na fotbal. Akorát ti psi se někdy chovají lépe. No, nicméně, nejdřív se musí vypsat veřejná zakázka na tenhle projekt, aby to někdo vybudoval, no a celkově by to podle prvních odhadů, prosím vás pěkně ano, prvních odhadů, mělo stát 12,5 milionů korun. To psí hřiště, no, což nejsem expert, jo, ale přijde mi to jako docela dost. Ale třeba tam rovnou vaše domácí mazlíčky ostříhají a vám udělají pedikúru. Tady už pro vás ale v rámci našeho víkendového playlistu další nálož hitů. No a teď si bere slovo.

0: Jasmine Thompson, Hit Radio City s vámi. No a po víkendu je zpátky jediná soutěž, kde být normální znamená v podstatě prohrát.
1: Nepoužitelný. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: Je to tak. Hra pro lidi, kteří nikdy neodpoví správně a jsou na to hrdí. Přátelé, 10 otázek a je to na vás, abyste řekli špatnou odpověď, úmyslně špatnou odpověď. No a kdo je nejrychlejší a nejvíc mimo, bere všechno. Tento týden jsme rozdávali vstupenky na Body and Soul Fest v Botanické zahradě, no a příští týden nás čekají další soutěžní kola. Každý všední den mezi 3 a 6 hodinou v naší odpolední show tady na Hit Radio City. Tak jestli si s námi chcete zahrát, nezapomeňte nás sladit od pondělí do pátku. No a čím víc jste divní a rychlí, tím líp pro vás.
1: Nepoužitelní z Hit Radio City.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.cz.
5: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
1: Hit Radio City.
6: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Daša s hitem Austin v éteru Hit Radio City. Máme 16 hodin a 48 minut k tomu. Tyjo, ten čas letí, co? Hezké sobotní odpoledne všem, co nás ladíte. Přeju ho i těm, co nás neladí. Doufám, že užíváte víkendu podle vašich představ. Pokud se to úplně nedaří, tak snad to bude lepší. A hlavně doufám, že máte dobrou náladu. Moudrý ruský spisovatel Turgenev řekl totiž, se špatnou náladou se stárne hrozně rychle. Tak mějte dobrou náladu, prosím vás, ať nejdete do předčasného důchodu. Bez takto finančně tady v tom státě není žádný terno. Za chvíli už přidám nejnovější zprávy, teď ale pro vás jdeme zase hrát, no a slovo si vezme Alan Walker.

0: Niko Santos na Hit Radio City, za chvíli už pro vás další hity, teď ale naše informační okénko, jsou tu zprávy.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
4: Tvůj nejdůležitější den si zaslouží zvláštní pozornost.
5: Tvůj nejdůležitější den se nesmí pokazit.
6: Tvůj nejdůležitější den musíš prožít naplno.
7: Svatební sezóna v rezortu Svět je zahájena. Originální prostředí, obřad, hostina, ubytování, skvělý personál a to vše na jednom místě. Stačí říct
6: ano.
7: Resort Svět. Nejkrásnější svatba na světě. www.resortsvět.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
10: 17 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Úřady práce vyplatili za první čtvrtletí na superdávkách 563 milionů korun. Novou podporu v březnu dostalo skoro 34 tisíc domácností. Vyplývá to z údajů Ministerstva práce. Superdávka nahrazuje příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavky na děti. Ministr kultury Otto Klempíř počítá s prosazením zákona o médiích veřejné služby se změnou jejich financování. V zavedení normy do praxe bude podle něj vládní koalice obrovsky rychlá. Klempíř to řekl v dnešní debatě televize Nova za 5 minut 12. Podle exministra kultury a poslance Martina Baxy je navržená norma paskvil a opozice bude jejímu přijetí vehementně bránit. Některé evropské země údajně jednají s Iránem o získání povolení k plavbě Hormuzským průlivem. Irán tuto strategickou úžinu a klíčovou námořní trasu, kudy běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy, převážně blokuje v reakci na americko-izraelské údery zahájené na konci února. Beach volejbalisté David Schweiner s Tadeášem Trousilem podlehli v osmifinále turnaje Pro Tour Challenge v Sia Menu australské dvojici 24-26 a 16-21. Při obnovené premiéře obsadili na písku v Číně dělené 9. místo. Mezi nejlepších 8 párů neprošli ani Tomáš Semerád s Adamem Štočkem.
0: Co se počasí týče, tak zataženo, večer by mělo ale ubývat té oblačnosti, nejvyšší teploty dneska do 15 stupňů, zítra ráno jasno nebo polojasno, přes den zase mraky, no a k večeru zase vyjasňování, maximální teploty na neděli kolem 18 stupňů Celsia.
8: Hit Radio City.
0: Tohle byly nejnovější zprávy a počasí, s vámi už zase Tomáš Kočárník a rozjedeme naši poslední společnou hoďku, jak jinak než hity.

Pecka For Life z Féteru, Hit Radio City, no a prosím pěkně, máte Instagram? Budu předpokládat, že ano, protože co jiného taky v dnešní době dělat na WC, že ano? Možná jste to zaregistrovali, ale tahle sociální síť, kterou já pracovně nazývám chlubítkem, protože o ničem jiným to tam není, spustila nové vylepšení, které se jmenuje Momentka. Pokud tuhle sociální síť máte, je to taková malá kolonka vpravo, když si rozkliknete zprávy, kde můžete se aktuálně vyfotit a nazdílet to ostatním. Prosím vás, nic se nedá nahrát do tajtý funkce z galerie. Prostě se fotíte takzvaně hned live, no a podle toho ty fotky taky vypadají, že jo? Za posledních pár dní jsem viděl, ačkoliv jsem to do života nepotřeboval, několik mých známých během návštěvy na WC. Takže pokud používáte Instagram, ale tyhle fotky vašich známých nebo kohokoliv, koho sledujete, nechcete vidět, nechcete to zažívat, tak se to dá bez problému vypnout v nastavení. Vnímejme to jako další díl skládačky v rámci prevence duševního zdraví. Tady už ale jdeme zase hrát v našem víkendovém playlistu na Hit Radio City. Za chvíli Rosé a Bruno Mars, teď ale R.E.M. a jejich pecka Everybody Hurts.

0: Rosé a Bruno Mars. Tenhle jejich konkrétní hit určitě znáte, jmenuje se APC, což mimochodem pro vysvětlení je korejská hra, během které se pije alkohol. Ano, nemáme to jenom my. Osobně by mě tak jako zajímalo, jak by se jmenovala česká hra, u které by se pil alkohol. Jako, nebudu vám lhát, pár názvů na tu hru mě napadlo, ale nejsou ještě úplně publikovatelný v tenhle čas, takže bych od toho raději ustoupil a pošleme tam rovnou další hity. Pokud ale teda máte nějaký tip na to, jak by se ta hra mohla jmenovat, klidně mi napište na WhatsApp. No a já mezi tím posílám třeba kapelu hodiny, bude taky Kalec a jeho nejslavnější hit C'est la vie, ale ještě před tím vším Taylor Swift.
1: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kasténu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kastén, za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
2: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
3: Už zase nejde internet.
4: A Wi-Fi je pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
4: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
5: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
6: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
7: A tava!
8: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
9: Hit Radio.
10: Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Rádia. Hokej je lepší s Hit Rádiem.
11: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
9: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

Hit Radio City s vámi, taky kapela Hodiny a jejich hit Souhvězdí. No a v rámci letošního mistrovství světa v hokeji mám tady pro vás několik tipů, kde můžete koukat veřejně. Protože co si budem, sehnat místo v hospodě není úplně snadný, takže mezi nejpopulárnější místa patří samozřejmě Riegerovy sady, to už je taková ta klasika. Přenosy jedou taky ve Žlutých lázních, no a možnost máte například i na Rohanském ostrově a ještě na několika místech po Praze. Samozřejmě je to pak úplně jiná atmosféra. Víc hlav, víc ví a zároveň společná radost i společné naštvání. To má pak úplně jiný rozměr, pokud se to dělá ve více lidech, což platí i pro jiné aktivity. No, ty bych případně nechal na jindy nebo nechtěl rozebírat teď, protože to se hodí až po 22. hodině, takže tam rovnou pošlu radši další hity.

0: Jedna z nejvíc uklidňujících písní na světě. Bez debat. Havajská legenda, úžasný hudebník, velký bojovník za lidská práva, bohužel, který se stal legendou až po svém životě. Izrael Kamakavi vo Ole a jeho hit Over the Rainbow. No a mimochodem, na Facebooku Hit Radio City jsme včera rozjeli fakt jako zajímavou anketu. My se vás totiž ptáme, kdyby byl váš život pohádka, jak by se jmenoval? Máme tam v komentářích už od vás parádní tipy. Osobně můj favorit je aktuálně Šťastný smolař. Vzhledem k tomu, co jsem dneska zažil opět na hlaváku i za bylýho dne a co jsem tam potkal na lavičkách za drogově závislý, tak můj aktuální tip je Perníková chaloupka, ale klidně mi tam napište ty vaše tipy. Čekáme na odpovědi v komentářích pod příspěvkem na Facebooku Hit Radio City. Tady už pro vás do té soboty další hity a jako první Rockstar od kapely Nickelback.
1: Hit Radio. Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
2: Snídaně v trávě. Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Vyhraj si ji na Hit Radio už tento víkend.
3: Haló, to je mobilní servis?
4: Ano, prosím.
3: Už mám zase rozbitý mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
4: Ano, všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
3: No tak, já jedu k vám.
4: Mobilniservis.cz. Opravy hned.
5: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
6: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zub, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz.
7: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
8: Tento víkend 4 kola na poligonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
7: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
8: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
7: zážitků
8: a zábavy.
7: Táta sviští po okruhu,
8: děti si užívají spolu jízdu
7: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
9: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem do dnes.
8: Adrenalinovou jízdu najdete na
10: firmanazážitky.cz.
11: Je, yeah, to už je 25 let.
12: Je, yeah, a pořád nás to baví.
11: Oslavte si JN Interiér výročí 25 let a získejte slevu 25% na kuchyně na míru.
12: JN Interiér.cz.
11: Využijte váš prostor.
1: Hit Radio City.
13: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Divoký byl a jejich pocit na Hitradio City. No a já mám pocit, že už se musím rozloučit. Děkuji všem, kdo nás ladí a budou ladit i dál. Doporučuji v tom pokračovat, protože vysílání bude mít teď takovou třešničku na dortu a to je to, že už do toho nebudu žvatlat. Takže pro vás jen a jen další hromada našich hitů. Přeji krásný víkend všem, budu se na vás těšit zase příští sobotu po 13. hodině. Za pár okamžiků tu budou nejnovější zprávy, no a po celé třeba kapela Evanescence, Flipside nebo Alvaro Soler. Byl s vámi Tomáš Kočárník, mějte se, smějte se.
1: Zlepši si náladu.
2: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
1: Zlepši si náladu.
2: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio.
3: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z králíčí zahrádky.
4: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Teď jsem přeci králík.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
6: No jasně, super.
5: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
6: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
5: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vrep s avokádem, maču mango nebo jahoda.
6: Pánové na burger s trhaným masem.
7: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
6: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
2: On air.
9: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: 18 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Důsledky bytové krize v Česku ohrožují 10 000 dětí. Na základě průzkumu společnosti Siofaktor se u nás momentálně nachází zhruba 160 lidí bez stabilního bydlení. Více než 61 000 z toho jsou děti. Přestože řešení existují, neobejdou se bez zapojení vlády, píší to Novinky.cz. Podezřelý z krádeže lebky svaté Zdislavy je na svobodě. Soud v České Lípě dnes neposlal do vazby muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Muž podle policie vzácnou relikvii ukradl v úterý, zalili do betonu a chtěli pohřbít. Uhynulá veleryba u dánského ostrova Anholt je slavný keporkak Timmy. Předtím několikrát uvázl na mělčině Baltského moře u německého pobřeží. Na těle kitovce se našlo sledovací zařízení, které na něj bylo předtím připevněno. A nakonec počasí. Zítra bude nejčastěji zataženo. V Čechách čekáme polojasno až skoro jasno. Ojedinělé se objeví přehánky. Na Moravě a ve Slezsku pak bude zataženo až oblačno, k večeru v jihozápadní polovině až polojasno. Na východě s deštěm i trvalejším.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio City.
1: Zlepši si náladu.

0: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
1: Chata ve Mšeckých Žehrovicích u Rakovníka za 1 693 600 korun, penzion v Okrouhle na Praze Západ za 48 milionů, rodinný dům v Zábřehu na Šumpersku za 4 999 000, rodinný dům v Chyši na Karlovarsku za 3 miliony a pole v Boskovicích na Blanensku za 1 610 745 korun.
0: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
3: Gap. Individual style for every generation.
4: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? Jsme Hanka
5: a Marek
4: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
5: s čili nebo bez cukru,
4: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
5: Také v luxusním dárkovém balení.
4: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
6: Marmelády s příběhem.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: www.pragueboats.cz.
7: Už vím.
8: Tak vzhůru na palubu.
9: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
10: A tava!
11: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
12: Attention!
13: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
12: Yes, sir!
13: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
12: La Tropical!
13: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
14: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Akvído, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky právě teď na denprincezen.cz.
1: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
2: Hit Radio.

0: Nákupy v online shop CZ.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
0: www.onlineshop.cz.
2: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Haló, to je mobilní servis?
4: Ano, prosím.
3: Už mám zase rozbitý mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
4: Ano, všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
3: No tak já jedu k vám.
4: Mobilní servis CZ. Opravy hned.
2: Hit Radio City.
5: Zlepši si náladu.

0: dobře, domů nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
0: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozhodnout.

Hit Radio City.

0: páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.

Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz

0: máte dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
1: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
2: Yeah.

Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: Pa, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla, byl, byla, byl, byla, byl, CZ.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz.

0: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla bel, CZ.

Radio City. Tohle vám hrajeme nově. Rehab. Hit Radio.

Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou. Bez